barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutá?

rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, houslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendária, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzy a že to tam zpívá?

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Jivoci Cvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. Ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem z Husovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošerová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třaskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Tohle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové, 25. července pak jedou na festival bluegrassový Čtyřlístek do Ploukonic a třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměstské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežené a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

0: po zemi i v povětří.
1: Chci s tebou plout až do mraku, tam mi šrámy ošetři.
2: Kdyby blesk nad kůži spálil
0: po zemi i v povětří.

oslavy. Parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, je úžasná. Životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné. To je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Víťa Trníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
6: Děkuji.
5: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
6: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběhl, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriád.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věže televizní. To je krásný.
0: Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď ano. Půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání, nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože většinou filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každý ho sundá a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek roste, tak jsme prostě přijeli A tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo, no a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jendlák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo a Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se Slávkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežil takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju
5: moc. Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová. Já bych si dala Skupu.
4: Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To. Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme. Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, tak, je to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo.
11: někde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď si otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten Fernet, tak schválně ten Fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten Fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct schválně, jak si sedal, tak schválně spadl Fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten Fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile. Tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka.
0: Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu V krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Šantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrně, a víš, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla, a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem jich neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Šantal mám rád. Šantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám, znám, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: Byl z gumy, samá ruka, samá noha.
6: Jako samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono. A ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí. Skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, který si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrý strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: Uh-huh. A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a
2: dokážou,
1: jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc
2: chápou.
1: Třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a
1: oni
2: poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to... Když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde,
1: buďme
2: optimisté. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní. To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní host, jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vašeho hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory janické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, k dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapy, panu Jandákovi hlavně zdravých svátků a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Zrád nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: prosím vás, necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko, necháme pana poslance Kavana.
9: Prosím vás, nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně.
11: Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo? Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejo vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak ano, laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Zvá, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhý bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
12: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
12: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
12: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozně jako na země, já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americké vojenské akademii, jako historického
2: jako
12: způsobu
2: vojevůdské schopnosti.
12: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
12: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
12: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
12: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
12: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
12: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
12: mění,
2: že ano, v té době...
12: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
12: že?
2: Dva metry, no.
12: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
12: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo tu bude Silvestrovský večer a ženy,
12: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humor Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je to telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny, že se poslouchají. Nebo v Moriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko?

0: zbožňuju.
1: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko, jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
0: Aha, tam se nevytahuj, ty Don Juan opuštěnej.
1: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
0: Ale, kam?
1: Pojď, doložni se.
0: Kam?
1: Doložni se. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně.
0: Oristo.
1: Prosím pěkně.
0: No, tak. Co tam dělají ty děti?
1: Děti? Ty mám z pátého manželství. No. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
0: Tam žádná není.
1: Cože? Tak to skočila z okna.
0: Ano, a zavřela za sebou, aby se nás týdnul, víš? Ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
1: Jenom šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
0: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
1: Do koupelny.
0: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
1: Jo, papa. Dobrý večer, kamaráde.
2: Kamaráde,
1: co tu děláš?
2: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela na klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
1: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
2: Já mám takový geniální nápad. No. My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
1: Počkej, Oskar.
2: Přines plášky a rozkoprujeme.
1: Báječný, posaď se, kamaráde, posaď se,
2: nebo to je ono.
1: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
2: Tak,
1: udej si pohledničko, já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
2: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
3: Konečně trochu vzduch.
2: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
3: Ježišmarja, na golf mě zabije.
2: To se mu ani nedivím, flaška není žádná, tak...
0: Už je vzduch čistý, Pet.
2: Ale oni má rozdělenou ještě
0: co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě člověče nezlobce?
2: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
3: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
4: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
5: Humoriáda. Ta dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
6: já taky
5: daří.
6: Děkuju, Patriku.
5: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
6: A smějte

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. V liberecké nemocnici zahájili demolici původní kotelny. Na hlavním hřbitově v Lounech začala stavba nového kolumbária. Máme skoro jasno až polojasno, přes den se zatáhne a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Louny v úterý zahájili výstavbu nového kolumbária na hlavním hřbitově. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu tím rozšíří možnosti pro ukládání uren. Stavbu provádí firma A&Š zemní práce a v kolumbáriu bude v celkem 234 nových úložných schránek. Stavba by měla být dokončena přibližně za měsíc a půl. Město za práce zaplatí zhruba 3 miliony korun. V areálu krajské nemocnice Liberec začala demolice staré kotelny. Nemocnice už je měsíc zásobovaná teplem a teplou vodou z nového energocentra, které v případě nutnosti může vyrábět elektřinu i pro část města. Místo původní kotelny vznikne technické zázemí Centra urgentní medicíny, říká hlavní stavební inženýr nemocnice Petr Šmakal.
5: Demoliční bagr to bude rozebírat po částech, jsou tam připravení pracovníci, kteří to budou zakrápět, aby minimalizovali prášení. Měli by to zdemolovat za 30 dní a dalších 30 dnů by měli dělat hrubý terénní úpravy pro stavbu základů toho pavilonu nového.
0: Španělsko chce zakázat kouření ve venkovních barech a na zahrádkách restaurací, oznámilo to španělské ministerstvo zdravotnictví. Zákaz by se týkal i elektronických cigaret. Novelu ještě musí schválit španělští poslanci. Opoziční lidová strana návrh vlády podporuje s podmínkou, že budou mít restaurace možnost zřídit oddělené kuřácké prostory. Součástí navrhované novely je taky zpřísnění zákazu kouření u bazénů, na plážích a v prostorách vysokých škol.
1: Počasí.
0: Teď ráno máme ještě skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polaví až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů a na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S částečnou uzavírkou počítejte v Litoměřické ulici na Kocandě, výpadovkou na Uštěk se projíždí Kivadlově a v Teplicích je kvůli opravám uzavřená část ulice Duchcovská od nemocnice až po křižovatku s ulicí Londýnská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné ráno, tak to byly zprávy v 5 a Zuzka Zejdová. Pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever, nebudou chybět ani informace ze severu Čech. Už za malou chvíli se podíváme do kalendáře na dnešní datum a to je 22. červenec. A pak na Kočičí mor. Kočičí mor neboli Naulepolie se objevil v Libereckém i Moravskoslezském kraji. A vy o tom uslyšíte podrobnosti před 17:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, tedy Tomáš Linka nebo Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5 hodin a 10 minut zpíval Tomáš Linka, vy vstáváte s Českým rozhlasem Sever a čas na to podívat se do kalendáře. Dneska máme 22. července a slovo má Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům. Žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 76. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 16 minut, jaké máme aktuální počasí, tak teploty se většinou pohybují od 12 do 14 stupňů Celsia. Zatím žádné srážky a předpověď mluví o tom, že bude ráno skoro jasno až polojasno, ale přes den se postupně zatáhne. Mohou se objevit lokální přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mirai na Českém rozhlasu Sever. Za 10 minut bude 17:30. Kočičí mor, čili pan Leukopenie, se letos objevila na několika místech v republice. Podle veterinární komory je ohnisko v Moravskoslezském kraji a také v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře, ale pro kočky představuje obrovské nebezpečí.
1: Máme teda klec, máme samozřejmě toaletu.
2: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím dva případy kočičího moru.
3: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ložit, podvyživená.
2: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt viru v posledních letech plošně klesl. Stále se ale šíří mezi toulavými kočkami, řekla Českému rozhlasu v písemné formě doktorka z veterinární komory Eva Šula.
4: Letošní rok se bohužel nese ve znamení několika lokálních ohnisek, která vyskočila prudčeji než ve stejném období loňského roku. Onemocnění je extrémně závažné. Úmrtnost u neočkovaných koťat a mladých koček dosahuje bez léčby až 90%. Virus napadá kostní dřeň a ničí bílé krvinky. Zároveň devastuje sliznici střev, což vede k masivním, často krvavým průjmům, zvracení a fatální dehydrataci.
2: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tady krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce jako v tuto chvíli ta krmná místa na chvíli byla ukončena. To je to, čím by skutečně těm kočkám mohli pomoci.
2: Po nalezení nemocné toulavé kočky by měli lidé volat policii nebo veterináře. Pan Leukopenii jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byla Marie Rotrová, za 4 minuty už bude 17:30, za chvilku tu budou další zprávy, které vám přinese Zuzka Zejdová. Dozvíte se třeba to, že v České Kamenici dokončili stavbu nového domova pro seniory. Víc informací uslyšíte už za 4 minuty, tedy přesně v 17:30.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dopravu v Teplicích komplikuje oprava povrchu nákladní ulice, která je součástí silnice první třídy číslo 13. Aktuálně je průjezdná jen ve směru do čtvrti Trnovany. Podle Kamily Zahálkové z ředitelství silnic a dálnic potrvají práce 2 měsíce, víc ve zprávách v 6. Česká Kamenice dokončila stavbu nového domova pro seniory s kapacitou 28 míst. Stavební práce se vyšplhaly na 240 milionů, 160 dostalo město z evropských dotací a 8 miliony přispěl Ústecký kraj. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho resort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Detaily jsou na serveru iRozhlas. Teď ráno máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žatci kvůli stavbě neprojedete Žižkovou ulicí na kruhový objezd na Plzeňskou a komplikace je taky na Děčínsku na silnici 1/13. V Ludvíkovicích je kvůli opravě chodníku uzavřený pravý pruh. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl šesté a Zuzka Zajdová, tak pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku si řekneme, kdo bude dnešním hostem u Alex Minářové po 13. hodině. Pozvánka na odpoledne a Robert Kodym. A pak také před 6. hodinou Babské rady a tentokrát si poradíme, jak poznat v obchodě zralý melon. Ale teď už písničky, které nestárnou, Karel Černoch nebo Reddy Kirken.
3: Nosím černý brýle.

0: Zpíval Karel Černoch a teď je 8 minut po půl šesté a vy vstáváte s Českým rozhlasem Sever. A teď už je tu pozvánka na odpolední vysílání, totiž k Alex Minářové po 13. hodině, to bude Alex a host. I to se dozvíte v dnešním pořadu po 13. od hosta Roberta Kodyma.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Říká Robert Kodym a celý rozhovor si můžete poslechnout odpoledne po 13. tak zůstaňte naladěni.

0: počasí.
1: Za 2 minuty už bude 6:45, tak jaké máme počasí, aktuální teploty většinou od 12 do 14 stupňů Celsia. Zatím žádné srážky, ráno až dopoledne bude skoro jasno či polojasno, jinak přes den se postupně zatáhne a odpoledne a večer se můžou objevit také lokální přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková a já přeju pěkné ráno. Máme tu středu, je 5 hodin a 8 a 40 minut a přidáme nějakou tu babskou radu. Jak poznáte v obchodě zralý meloun a proč se vyplatí využít i tu bílou část a nejenom tu červenou? To všechno nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu.

Zpíval Dalibor Janda, za 9 minut už tu bude 6. hodina a s ní také aktuální zprávy a na Českém rozhlasu Sever vám Zuzka Zajdová řekne třeba to, že radnice v Novém Boru na Českolipsku nechala vydezinfikovat kontejnery na odpad. Víc uslyšíte ve zprávách, budou tu přesně v 6 hodin, tak pěkné vstávání i dnes tedy při středě.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie Úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního Spiritual Quintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Průjezd Teplicemi komplikuje oprava silnice 1/13. Radnice v Novém Boru nechala vydezinfikovat kontejnery na odpad. Kybernetických incidentů v Česku loni ubylo. Bezpečnostní hrozby ale podle kybernetického úřadu přetrvávají. Přes den se zatáhne, odpoledne zaprší a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Dopravu v Teplicích komplikuje oprava povrchu nákladní ulice, která je součástí silnice první třídy číslo 13. Aktuálně je průjezdná jen ve směru do čtvrti Trnovany. Podle Kamily Zahálkové z ředitelství silnic a dálnic potrvají práce 2 měsíce a omezení se budou měnit.
4: Teď je zavřený pruh do nákladní ulice ve směru z Ústí nad Labem na most od ulice Rígrova. Dělníci frézují starý asfalt a parkuje tam stavební technika, objížďka vede kolem vlakového nádraží. A neprůjezdná je taky větev z kruhové křižovatky do Novosedlické ulice. Tento úsek řidiči objedou po místních komunikacích. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Veřejné kontejnery na odpad v Novém Boru jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku, ve které nádoby prochází několika stupňovým čisticím procesem. Cílem je omezit v letních měsících zápach a množení hmyzu. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl. Bezpečnostní hrozby ale budou v budoucnu sofistikovanější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server iRozhlas.
5: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů, a to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Útoky mají podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu.
3: Sport.
2: Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžném pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty.
3: Počasí.
2: Teď ráno máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů, na horách 16 až 19.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Teplicku při cestě z Krupky na Dubí se v Přítkově zdržíte kvůli opravě povrchu vozovky, se tam jezdí kyvadlově a čeká se na semaforu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy v 6 a Zuzka Zejdová, tak pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku zjistíme, co v učebnicích nebylo. A tentokrát se zeptáme, kde je doopravdy pravé poledne. A pak na sever Čech z vlakové stanice Jedlova vyrazíme dneska až na pětikostelní kámen v Lužických horách. A předtím ještě písničky, které nestárnou, tedy Václav Neckář nebo Lucie.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zdravím Václav Neckář a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak tedy pěkné středeční ráno v 6 hodin a 12 minut. A teď už si můžeme říct něco málo z toho, co v učebnicích nebylo. Slovo dostane Martin Písařík a tentokrát se zaměří na termín pravé poledne.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut, jaké máme počasí na severu, tak teploty většinou od 10 do 14 stupňů Celsia a žádné srážky. Jinak teď ráno bude skoro jasno až polojasno, přes den se ale postupně zatáhne a odpoledne a večer se můžou vyskytnout lokální přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 24.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Křížem krajem.
1: I dnes se vydáme křížem krajem a tentokrát vyrazíme s kolegyní Evou Bucharovou na takzvaný pětikostelní kámen. Tak pozor na výšlap.
2: Z nádražky na vlakové stanici Jedlová vyrážíme po zelené přes Jelení skálu, Stožec, Lávku Šebr na Stožecké sedlo. Tady naší zelenou opouštíme. Na pětikostelní kámen nás vede pěkně svižně do kopce Modrá. Cesta z vlakové stanice Jedlová na pětikostelní kámen má 3 kilometry. Plošina na skále ve výšce 689 metrů nad mořem se nachází nad bývalým Čedičovým lomem. I na skále samotné je pěkně vidět sloupcová odlučnost Čediče. U skály je lavička a z ní pěkný výhled na Lužické hory směrem k Jedlové hoře. I hrad Tolštejn se před námi krásně výjímá. V jeho pozadí vykukuje věž kostela Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou. A jak je to dál s výhledem na kostely? Druhý novogotický kostel je v údolí hned vedle Jiřetína v Dolním Podluží. V roce 1548 byl zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské. Ze všech viditelných kostelů je nejstarší. Vpravo nad ním, úplně na horizontu, vykukuje věž studáneckého kostela. Je to mohutný chrám svatého Františka z Assisi, postavený v novorománském slohu roku 1872. Čtvrtý kostelík je schovaný vlevo od Jiřetína na zalesněném kopečku, kterému se říká Křížová hora. Z kaple svatého Kříže, pocházející z roku 1791, je vidět vrchol věže. Je to často navštěvované místo, protože hned pod kaplí se nachází jedna z nejhezčích křížových cest v České republice. O pátém kostelu se tvrdí, že prý z pětikostelního kamene není vidět. Což ale není pravda. Vidět je, ale chce to zrak ostříží. Jihovýchodním směrem mezi vrcholky Lužických hor lze spatřit barokní kostel svatého Antonína Paduánského, mimochodem patrona poutníků a turistů, dokončený roku 1778. Jako navigační pomůcka vám za velmi dobré viditelnosti může posloužit věž na Bukové hoře, protože Kytlický kostel je téměř přímo pod ní. Tak úspěšné výhledy z pětikostelního kamene v Lužických horách vám přeju.
0: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever.

Zpíval Michal Tučný a už za malou chvíli tu bude Zuzka Zejdová a její aktuální zprávy. A co uslyšíte? Třeba to, že na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové na Liberecku skončil archeologický průzkum. I o tom budeme mluvit ve zprávách už za malou chvíli. Blíží se 6:30. Zůstaňte naladěni.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt u městských lázní. Ten stávající už je v havarijním stavu a uniká z něj více než polovina vody. Městské služby Ústí nad Labem chtějí vybudováním nového vrtu zaručit bezpečný chod lázní i do budoucna. Víc ve zprávách v celou. Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvově u Rynoltic na Liberecku skončil archeologický průzkum. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili. Podle ŘSD tak mohly začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury Czech Trade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty můžou dohromady žádat až o 14 miliard korun, cla zavedl prezident Donald Trump. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Zácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít. Máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přeháňky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Litoměřicku ve Štětí na silnici 2/261 máme hlášenou nehodu se zraněním. Pravděpodobně se tam zdržíte a v Teplicích kvůli stavbě neprojedete Duchcovskou ulicí. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl sedmé a Zuzka Zejdová, tak tedy pěkné středeční ráno. Co přinese dnešní den, 22. červenec, tady u nás na severu Čech, to si řekneme už za malou chvíli. A před 7 hodinou vyrazíme do Chlumce i kvůli slavné bitvě z roku 1813. Budou tu další příběhy měst a obcí na Českém rozhlasu Sever. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, takže vám zaspívá Valdemar Matuška nebo právě teď Radek Tomášek.

0: Tak to byl Valdemar Matuška, v teď je 6 hodin a 38 minut a my si můžeme říct, co přinese dnešní den na severu. Firma z Lounska má patent na chytrou houbu. Ta napadá škodlivé houby a plísně na plodinách a pro české zemědělce, ale tahle biotechnologie je zatím drahá. Vyplatí se spíš tam, kde pěstují drahé plodiny, jako třeba kávu, kakao nebo banány. Víc o tom uslyšíte v našem odpoledním vysílání. V Litvínově pokračuje zámecké kulturní léto, na Dán dvoří zámku Valdštejnů, od 4 tam vystoupí folkový písničkář Lubomír Standa Strání. V Děčině odžije od 6 hodin večer Křížová ulice dalším koncertem cyklu Živá křížovka. Tentokrát tu bude písničkářka Marie Tilšarová, vítězka celostátní porty, která zahraje vlastní písničky. No a v Chomutově tam pokračují tradiční promenádní koncerty v městském parku. Už od 4:30 zahraje veselá krušnohorská muzika, oblíbené melodie a samozřejmě i lidovky pod širým nebem. Tak se dobře bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 2 minuty už bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever a informace o počasí nesmí chybět a právě proto je na telefonu Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám.
1: Dobrý den.
0: Jakou máme aktuální situaci?
1: Tak teď v současné době v Ústeckém kraji máme většinou skoro jasná, na některých místech je i polojasná. A teplota je většinou v rozmezí 9 až 13 stupňů, a to v nižších polohách i na horách.
0: Jsme v půlce týdne, jak se tedy dnes bude vyvíjet počasí dál?
1: Tak teď ráno ještě skoro jasno až polojasno, přes den bude té oblačnosti více a odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Později večer se oblačnost bude opět protrhávat a ubývat a těch srážek taky. A teploty budou většinou 21 až 24 stupně. V Polabí může být i tepleji až 25 stupňů. A naopak ve Šluknovském výběžku o malinko chladněji 19 až 21 stupňů.
0: Pojďme ještě malý výhled udělat. Před námi je čtvrtek, pátek, blížící se víkend. Bude ten ráz počasí podobný nebo nás čekají nějaké velké změny?
1: Velké změny nečekají. Zítra bude trochu více oblačnosti a přeháněk a trošičku chladněji, ale celkově ten ráz počasí bude podobný a v těch dalších dnech se radikální změna nechystá.
0: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: ke které vede dlouhé schodiště. Pokud se chcete trochu projít vojenskou historií, můžete se vydat po žluté turistické značce, která spojuje památníky a jiná významná místa napoleonské bitvy u Chlumce. Délka téhle trasy je 7,5 kilometrů. Začíná u ruského památníku v Přestanově, vede do Chlumce ke zmíněnému památníku bitvy z roku 1813, dál prochází Žandovem, kde odbočuje k pomníku zajetí generála Vandama a pokračuje do Varvažova kolem pruského pomníku a končí u rakouského pomníku ve Varvažově.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Jitka Zelenková a na Českém rozhlasu Severu už chystáme další porci zpráv, tedy informací ze severu Čech. A co vás tedy čeká? Už za malou chvíli Zuzka Zejdová prozradí třeba to, že Teplice opravují během prázdnin několik školních budov. Víc informací se dozvíte už v 7 hodin a to je za malou chvíli.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vedle městských lázní v Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt. Teplice opravují během prázdnin několik školních budov. Kvůli zápisu do Guinnessovy knihy rekordů měří geodeti náklon věže zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy. Přes den se zatáhne, odpoledne a večer zaprší a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. V Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt u městských lázní. Ten stávající už je v havarijním stavu a v hloubce od 15 do 30 metrů z něj uniká více než polovina vody. Městské služby Ústí nad Labem chtějí vybudováním nového vrtu zaručit bezpečný chod lázní i do budoucích let. Hluboký bude 400 metrů a hotový by měl být do 3 měsíců, říká vrtmistr Josef Zeman z firmy Stavební geologie České Budějovice.
4: Nejdřív se musí udělat úvod, musíme projít tady přes složitý štěrky, které jsou do 16 až 17 metrů, potom se vrtá ponorným kladivem cca do 200 metrů a od 200 metrů se bude vrtat valivým dlátem.
2: Za vybudování vrtu město zaplatí bezmála 10 milionů korun. Na prázdninové opravy škol a školek vynaloží město Teplice zhruba 38 milionů. Mezi největší investice patří oprava střech na budovách základní školy Maršovská a výměna rozvodů topení, vody a kanalizace v pavilonech základní školy Koperníkova. Každá zakázka za zhruba 10 milionů korun. Informoval o tom náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nové informace. Chorvatské úřady přizvali České ministerstvo dopravy na jeho žádost. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by nové číslo bylo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
5: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
3: Počasí.
2: Máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor na dálnici D8 na 74. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, to je u Chabařovic. Osobní auto tam narazilo do svodidel, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením nebo sjeďte nejpozději na exitu 72 na Předlice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zprávy v 7 a Zuzka Zejdová, tak tedy pěkné ráno. Už za malou chvíli pohled do kalendáře, dneska už máme 22. července. A před 7:30 se podíváme za dvěma mladými litvínovskými hokejisty, kterým budou pomáhat v cestě za snem náhradní rodiny v Zámoří. I o tom slyšíte v naší reportáži. A teď už písničky, které nestárnou. Petr Spálený nebo Lenka Filipová a Karel Zich.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: To byl Petr Spálený a na Českém rozhlasu Sever, teď v 7 hodin a 11 minut projdeme dnešní datum. Ano, máme tu 22. červenec, hezkou středu, vám popřeje také Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům. Žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 76. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme 7:45, jaké je počasí, je tu středa, teploty většinou od 10 do 14 stupňů Celsia. Žádné srážky a předpověď mluví o tom, že teď ráno můžeme mít skoro jasno až polojasno, ale přes den se postupně zatáhne, odpoledne a večer se mohou vyskytnout i přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: zpívali a hráli činasky a my teď na hokej. Přes nejlepší juniorskou ligu v Zámoří se snaží mladí čeští hokejisté probít do slavné NHL. Některým z nich přitom pomáhají i náhradní rodiny a v nich hráči po celou sezonu bydlí a dostávají péči vlastně, jako kdyby se s nimi za oceán přestěhovali jejich vlastní rodiče.
1: Svůj dětský pokojíček opustí na konci prázdnin Marek Peroutka. Toho čeká premiérová sezóna v Kanadě, kde oblékne dres týmu Victoria Royals.
2: Taky dostanu takovou rodinu, takže tam s ní budu. Ty mi budou vařit a tady ty věci, takže to budu jakoby doma, akorát budu mít jinou mámu s tátou, takže taky slušný.
1: Směje se 18-letý útočník. Ten svou novou hokejovou rodinu ještě nepoznal ani na fotce.
2: Já ještě vůbec nevím, kdo bude moje máma s tátou. Doufám, že budou na mě hodný a budou skvěle vařit. Teď já moc času doma netrávím, já jsem furt na zimáku, se dá říct. Takže domů chodím se jenom tak najíst a vyspat, takže snad to nebudu otravovat tolik.
1: Pro Marka Peroutku půjde o novou zkušenost. O ní se s ním může podělit jeho spoluhráč Marek Sklenička, který už chytal ve stejné soutěži za Seattle v minulé sezóně. Také on nafasoval novou rodinu, kterou si sám vybrat nemohl.
3: To je tak, že oni se tam jakoby nějak přihlásí, projdou nějakýma procesama a vlastně pak ten tým jako rozděluje, kam ty kluky dá. A já jsem fakt vděčný, že jsem dostal tu nejlepší rodinu, co můžu mít. Prostě nádherný barák, mladí lidi, mají psa, mladšího syna, takže za mě úplně super. Máme výborný jídlo, takže za mě mám servis. Servis je někde v pětivěčkém hotelu.
1: Je nadšený z náhradní rodiny golman, kterého letos draftovala Philadelphia. Když před rokem odcházel do Zámoří, vůbec netušil, že o něj bude takto postaráno.
3: Já jsem vůbec nevěděl, že to takhle funguje. Já jsem byl zvyklý, vlastně, když jsem někam odešel, žít sám. Takže jsem nikdo o tom nepřemýšlel. Vlastně ve finále to je super tím, že tam se nemusíte starat o to, že v Boleslavě jsem si musel prát. Prostě mít ty povinnosti v bytě. Takže tam mám prostě servis a můžu se z toho chodit dom na hokej.
1: Pochvaluje si Marek Sklenička, který se už ve 14. přestěhoval z Litvínova do Mladé Boleslavy. Do nové rodiny perfektně zapadl a ta s ním sdílí i slavnostní okamžiky.
3: Je pravda, že ty svátky se tam hodně slaví, takže vždycky jsou nějaký speciální jídla nebo prostě různě. Je to takový občesek z filmu, prostě, že máte společný večer, to je všechno společný, takže za mě super.
1: Říká Marek Sklenička, jehož hokejovou rodinu už poznala i ta jeho pravá z Česka. Ta útočníka Peroutky zamíří za moře až za pár měsíců.
2: Myslím si, že na Vánoce nebo už v říjnu mají snad nějaký jako naplánovaný výlet, takže se určitě s nima poznají brzo, takže to bude dobrý.
1: Doufá Marek Peroutka, že mu náhradní hokejová rodina pomůže stejně jako Marku Skleničkovi k tomu, aby úspěšně prošel za rok draftem NHL. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litvínovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

To byly Plavci, ale my se z Vysočiny vrátíme na sever Čech. Za 4 minuty už tady budou další zprávy se Zuzkou Zejdovou. Dozvíte se třeba to, že dopravu v Teplicích komplikuje oprava nákladní ulice. Podrobnosti přesně v půl.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česká Kamenice dokončila stavbu nového domova pro seniory s kapacitou 28 míst. Stavební práce se vyšplhaly na 240 milionů, 160 dostalo město z evropských dotací a 8 miliony přispěl Ústecký kraj. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dopravu v Teplicích komplikuje oprava povrchu nákladní ulice, která je součástí silnice první třídy číslo 13. Aktuálně je průjezdná jen ve směru do čtvrti Trnovany. Podle Kamily Zahálkové z ředitelství silnic a dálnic potrvají práce 2 měsíce. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho resort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Detaily jsou na serveru iRozhlas. Máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor při cestě z Liberce na Prahu. Na silnici 1/35 leží nebezpečný předmět. Zavolal nám to jeden z řidičů.
2: Na úrovni směrem jako na Turnov na Prahu je na úrovni sjezdu na Japonec. Na ulici čáře leží značka nějaká a má jeden roh zvednutý, ať tam o to někdo neprorazí kunu. A hlavně předtím tam auta kličkujou, takže to tam jako může být nebezpečný, tak ať se na to lidi dají pozor.
0: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o půl osmé a Zuzka Zejdová, tak pěkné středeční ráno společně s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dám řeč, kdy jsme se toulali po zámcích a hradech a pak aktuálně podíváme se do Ústí nad Labem, kde vzniká nový geotermální vrt. A teď už písničky, které nestárnou, hrají a zpívají Ilona Čáková nebo právě teď Olympic.

0: To byla Ilona Čáková, teď je 7 hodin a 39 minut a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si s Renatou Filipy povídali o tom, kdy jste byli naposledy na nějakém zámku a nebo hradu a dovolala se nám taky Iveta z Teplic, velká cestovatelka.
1: Takže já jsem z Teplic, takže máme tady taky krásný teplický zámek.
2: Ano.
1: Obdivuji právě, jak jsou vybavené ty interiéry a máme tady krásný modrý pokoj. Pak jsem i navštívila ten zámek Jezeří, co je tady nedaleko, že, mostu, a ten taky je krásný. I když je z jedné strany ten výhled na ty doly, ale je to krásný zámeček, dokonce ho navštívil kdysi ještě princ Charles.
2: Mm-hmm.
1: Od dětství jsem už jezdila ze školou do zámku Krásný dvůr, to je zase nedaleko Kadaně. Potom jsem dále byla na zámku v Libochovicích, zase krásné interiéry. Tak v zámku Ploskovice, tak tam zase, že ho známe, že ho vídáme v pohádkách, že se tam točili. A taky zase z jedné strany vám připadá, že má jenom třeba dvě patra a z druhé strany z parku, tam zase je to prodloužené, tak to má jakoby tři patra, jo. Tak jako v Děčíně, tam je velký zámek, ale tam jsem byla pouze v zámecké zahradě. Ještě doporučuji takhle posluchačům, krásný zámek je v Chýši u Karlových Var tam. To je krásně, taky to opravili, to taky stojí, jo, za podívanou.
0: Dostali jsme pár hezkých tipů, i dneska po 9. hodině dáme řeč a budeme si povídat na téma prázdniny u babičky, u dědy, jak ne tyhle zážitky vzpomínáte vy.

0: počasí.
1: Za malou chvilku už bude 7:45 a jaké máme počasí na severu Čech. Středeční ráno nabízí teploty od 11 do 16 stupňů Celsia, jsou to docela velké rozdíly, jinak na radaru žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že bude skoro jasno až polojasno, hlavně teď ráno, ale postupně se zatáhne a odpoledne a večer se můžou vyskytnout přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Araka a na Českém rozhlasu Sever teď míříme do Ústí nad Labem vedle městských lázní. Tam vzniká nový geotermální vrt ML3. Ten nahradí stávající vrt, který už je v nevyhovujícím stavu, a městské služby tím novým vrtem za bezmála 10 milionů zajistí bezpečný chod lázní i v budoucích letech.
1: Tady ten stroj, který to vlastně vrtá, ten se nějak nazývá?
2: Ano, typ je GT900 Komačio.
1: To je hezká mašinka.
2: Hezký špinavá už.
3: Vrtmistr Josef Zeman z firmy Stavební geologie České Bugějovice mi ukazuje, jak se takový vrt dělá.
2: Vrtání probíhá tak, že nejdřív se musí udělat úvod. Musíme projít tady přes složitý štěrky, které jsou do 16 až 17 metrů. Potom se vrtá ponorným kladivem cca do 200 metrů a od 200 metrů se bude vrtat valivým drátem.
1: To se vrtá nějakým jako tlakem, nebo se to třeba otáčí?
2: Je to rotačně vzduchem, to je příklepové vrtání.
1: A teďka chlapi dělají co?
2: Teď čistíme jímku, aby se mohli uříznout pažnici a zatloucí tam dál.
3: Proč je výstavba nového vrtu nutná, popisuje vedoucí provozu dopravní obsluhy a správy majetku městských služeb v Ústí nad Labem Milan Stýblo.
4: Tak stávající vrt ML2 je v havarijním stavu, degraduje, jsou tam průsaky vody do té půdy, kdy ten vrt už nemá takovou vydatnost a hrozí jeho zborcení.
1: Jak hluboký bude ten vrt?
4: Nový vrt bude hluboký 400 metrů. Je to vlastně tlakový vrt, kdy teplota té vody z vrtu má 32 stupňů a v bazénu vlastně udržujeme nějakých 28 stupňů Celsia.
1: My jsme se bavili o tom, že ten vrt ML2 je teďka v havarijním stavu.
4: My máme posilovací čerpadla a ty nahrazují vlastně ztrátu toho tlaku toho vrtu ML2. Který vlastně teď používáme, ale městské lázně jsou celoročně v provozu.
3: Nový vrt i se zlikvidováním starého má být hotový do 3 měsíců. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

8 minut chybí do 8 hodiny, vstáváte s Českým rozhlasem Sever a za malou chvíli nás také čekají další zprávy se Zuzkou Zejdovou. Podíváme se třeba do Liberecké zoo, kde lidé můžou vidět nová mláďata. Více dozvíte ve zprávách už za malou chvíli.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Česká Kamenice dokončila stavbu domova pro seniory za 240 milionů korun během jednoho roku. Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu. Lidé v zoologické zahradě v Liberci uvidí nová mláďata. Máme skoro jasno až polojasno, přes den se postupně zatáhne. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. České Kamenici se podařilo během roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě 28 lůžek byly 240 milionů korun. Většinu pokryly dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti, říká starosta Jan Papajanovský ze STAN.
2: Probíhají jakoby dodělávky uvnitř těch domů a zároveň i v okolí dodlaždějí se nějaké chodníčky, dělají se terénní úpravy, buduje se oplocení s tím, že my bychom byli rádi, kdyby zhruba během měsíce se tam mohli nastěhovat první vlastně obyvatelé.
0: Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Tiška Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci můžou v některých výbězích a voliérách vidět nové přírůstky, například zeber a kozorožců. Kde se mláďata nacházejí, se dozvědí novém infostánku u hlavního vchodu. Podle mluvčí zoo Barbary Tesařové tam návštěvníky informují taky o komentovaných setkáních a dalších speciálních akcích. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé na nákazu hantavirem. Dnes to potvrdilo venezuelské ministerstvo zdravotnictví s tím, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Tyto 2 případy ale nemají podle úřadu mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na výletní lodi MV Ondius. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. Hantavirus se vyskytuje v některých oblastech v Latinské Americe.
1: Počasí.
0: Máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku na silnici 38 u Dox. Máme hlášenou nehodu 3 osobních aut a zasahují tam složky IZS. Připravte se na zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zuzka Zajdová a její zprávy v 8, pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku se podíváme znovu do učebnic, tedy respektive zjistíme, co v nich vlastně všechno nebylo. A zeptáme se našeho kolegy Martina Písaříka, co to vlastně znamená pravé poledne. A pak si připomeneme zpěvačku Miriam Matije, která slaví 80. narozeniny a před 8:30 o ní uslyšíte ještě podrobnější informace. Teď už písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Paolo Habera a tým.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 10 minut po 8 dospívala Hana Zagorová, my teď míříme opět do školních škamen, tentokrát zjistíme, co v učebnicích nebylo a zaměříme se na termín pravé poledne. Myslíte, že je všude opravdu přesně ve 12?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut, aktuální teploty venku většinou od 16 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky, jinak ráno skoro jasno až polojasno, ale přes den se postupně zatáhne a odpoledne a večer se můžou objevit i přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Mirie Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šansonu. Její hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let. No bodejť ne, vždyť taky dneska slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. A publikum po celém světě si ji velmi oblíbilo. Však také příští rok se vrátí i k nám do Česka.
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byla Marika Gombitová, za 5 minut už tady bude 8:30 a to také znamená, že uslyšíte další zprávy od Zuzky Zejdové. V Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt. I to se dozvíte přesně v 8:30.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na staveništi nové přeložky silnice číslo 13 ve Lvové u Rynoltic na Liberecku skončil archeologický průzkum. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili, podle ŘSD by tak mohli začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí. Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné, ne, nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. V Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt u městských lázní. Ten stávající už je v havarijním stavu a uniká z něj více než polovina vody. Městské služby Ústí nad Labem chtějí vybudováním nového vrtu zaručit bezpečný chod lázní i do budoucna. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury CzechTrade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty můžou dohromady žádat až o 14 miliard korun. Cla zavedl prezident Donald Trump. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se posud nepodařilo najít. Máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 v tunelu Panenská, je tam zúžená vozovka na jeden pruh a kamery tam zaznamenaly chodce. Jeďte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy, se Zuzkou Zejdovou bylo půl deváté. My ještě chvíli zůstaneme na silnicích, za chvilku budeme mluvit o těch aktuálních opravách, které na severu Čech probíhají, a pak před devátou hodinou se podíváme do České Kamenice, kde se podařilo dokončit dva domovy pro seniory. Víc o tom uslyšíte s naší kolegyní Danielou Pilařovou před devátou hodinou, ale teď už písničky, které nestárnou, dáme si Beatles, ale také Marcelu Holanovou.

0: Pěkné ráno na severu, teď by měli zpozornět určitě všichni řidiči, protože zůstaneme na silnicích a zeptáme se, jaké důležité opravy a co se v nejbližší době chystá. A to nám právě prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 13 v Teplicích mezi okružními křižovatkami Hřbitovní a Nákladní zahajujeme opravu přibližně půlkilometrového úseku vozovky. Dopravu budou řídit pracovníci stavby nebo semafory a některé větve křižovatek dočasně uzavřeme. Stavba, která je plánovaná na 2 měsíce, vyjde na 26 milionů korun.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, aktuální teploty většinou okolo 12 až 16 stupňů Celsia. Teď ráno ještě skoro jasno až polojasno, ale přes den se postupně zatáhne, odpoledne a večer se můžou vyskytnout přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 9. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Sever a pokud s námi vstáváte, tak teď se podíváme do České Kamenice. Dalo by se říct, že Česká Kamenice vyhrála boj s časem, protože během roku se městu podařilo postavit hned 2 domovy pro seniory. Rychlá stavba byla podmínkou získání 160 milionové dotace a do nových budov by se klienti měli začít stěhovat během srpna. Podrobnosti má teď naše redaktorka Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Proč Kamenice tolik spěchala se stavbou nového domova pro seniory?
1: Vedení města váhalo, jestli se má

0: A 8 miliony přispěl Ústecký kraj.
1: No a jsou ty domy úplně hotové, nebo je tam potřeba něco dokončit?
0: A ta stavební část už je kompletně hotová, teď zbývají malé dodělávky, jak upřesnil starosta Jan Papajanovský ze Starostů a nezávislých.
2: Probíhají jakoby dodělávky uvnitř těch domů a zároveň i v okolí dodlažďují se nějaké chodníčky, dělají se terénní úpravy, buduje se oplocení s tím, že my bychom byli rádi, kdyby zhruba během měsíce se tam mohli nastěhovat první vlastně obyvatelé.
0: Celková kapacita nových domovů je 28 lůžek. Část klientů se do budov nastěhuje ze stávajícího domova pro seniory, který kapacitně nevyhovuje, a část klientů se bude podle Papajanovského rekrutovat ze seznamu čekatelů na umístění v domově pro seniory.
1: Dobře, říkala si, že ten stávající dům nevyhovuje kapacitně. A co s ním? Chce ho město nějak zvelebit?
0: Určitě to plánuje. Tím, že se část kapacity tedy klientů uvolní, může město začít pracovat na opravách takzvaného horního domova, jak říká starosta Papajanovský.
2: My už jsme trošku s některýma věcmi začali, protože se tam třeba jedno patro už udělalo nový, včetně střechy. Letos se tam udělala nová jídelna pro klienty. Je to závislý na finančních prostředcích jako další pokračování. To znamená, tam se to nebude dělat jako generální rekonstrukce najednou, tam se to bude dělat jako za provozu po různých etapách.
0: Opravy a zvelebení ale budou stát podle starosty desítky milionů korun a práce by mohly začít v roce 2028.
1: Podívali jsme se do České Kamenice prostřednictvím Daniely Pilařové. Já za to děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 4 minuty chybí do 9. hodiny, posloucháte Český rozhlas Severe. Renata Filipi už je doslova do písmene na značkách, protože po 9. opět dáme řeč. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: O čem?
1: Tak dneska budeme vzpomínat na prázdniny u babičky. Jaké byly tvoje prázdniny u babičky?
0: Vynikající. Třešně, voda.
1: To není moc dobrá kombinace, takže potom toaleta.
0: Ano.
1: A babička ti udí říká, Petřičku, nejest to.
0: Nezapíjej ty třešně tou vodou.
1: A určitě si jedno s peckama, že jo?
0: Ano.
1: Ano.
0: Takže u babičky. Naprostá klasika. Já myslím, že těch

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: U městských lázní v Ústí nad Labem vzniká nový geotermální vrt. V Libereckém domě dětí a mládeže Větrník stoupá zájem o letní tábory. Před 75 lety vyletěli první psi k hranicím kosmického prostoru. Přes den se postupně zatáhne, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Vedle městských lázní v Ústí nad Labem vzniká nový 400 metrů hluboký geotermální vrt. Městské služby tím chtějí zajistit chod lázní i v budoucích letech, říká vedoucí provozu dopravní obsluhy a správy majetku městských služeb v Ústí nad Labem Milan Stýblo.
2: Stávající vrt ML2 je v havarijním stavu, degraduje, jsou tam průsaky vody do té půdy, kdy ten vrt už nemá takovou vydatnost a hrozí jeho zborcení.
0: Liberecký dům dětí a mládeže Větrník má stále volná místa na některé tábory. Podle ředitelky jejich počet každým rokem roste. Letos jich Větrník nabízí dohromady 90. Rodiče můžou děti hlásit až do začátku turnusů. Více informací najdou zájemci na webových stránkách Domu dětí a mládeže Větrník. Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
3: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
4: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
3: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
4: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři, oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse, poškozené jsou dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem.
1: Počasí.
0: Máme skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně zatáhne. Odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 126 cm, průtok 79 metrů krychlových za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku, na silnici 38 u Dox došlo ráno k nehodě 3 osobních aut, kvůli vyšetřování se tam teď jezdí kyvadlově jedním pruhem, připravte se na zdržení. A na dálnici D8 na kilometru 34,5 ve směru na Drážďany stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Částečně zasahuje do pravého jízdního pruhu, projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme po 9. hodině a to znamená, že na Českém rozhlase Sever právě teď začíná dnešní středeční Dáme řeč. A my budeme vzpomínat na to, jaké byly prázdniny u babičky a u dědy, prostě u našich prarodičů. Jak na ně vzpomínáte, kam jste třeba jezdívali a kolik času jste tam trávili. Tak už teď můžete volat ke mně do studia na telefon 475 212 212. Rozhodně můžete psát i na e-mail, ten e-mail je dámeřeč@rozhlas.cz, anebo pište na Facebook Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Zuzka Zvědová. Zuzko, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
5: Tak ty se usmíváš, takže to znamená, že si ráda vzpomínáš na prázdniny u babičky a u dědy.
0: No jejda, já jsem jezdila do Třebíblic k babičce.
5: Jak je to bylo?
0: No to byla absolutní svoboda.
5: Takže jak často jsi tam byla v létě?
0: No celé prázdniny.
5: Celé prázdniny.
0: No, dokud to šlo.
5: Naprosto ideálka.
0: No, paráda.
5: No a tvoje dcera, tak ta taky trávila prázdniny u babičky, u dědy?
0: Dneska už to nějak asi nebývá zvykem, nevím. No, ta si to neužila.
5: Je to jinačí. No, taky na to moc ráda vzpomínám. Zuzko, děkuju. A já se těším i na vaše vzpomínky a určitě se budete usmívat stejně jako my dvě právě teď ve studiu, kdy si vzpomínáme. Posloucháte Český rozhlas Sever, posílám ještě i písničky, i ty, které nestárnou. Zaspívá Vašek Neckář a těšte se i na Pavla Bobka.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byla Vašek Neckář a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak jeho středeční dáme řeč. My si povídáme, anebo vlastně budeme vzpomínat na to, jaké byly prázdniny u babičky a u dědy, jak na ně vzpomínáte vy, kam jste jezdívali, kolik času jste tam strávili, no a našli jste si třeba kamarády, zapojili jste se tam do té místní dětské party. Klidně už mi zavolejte do studia na telefon 475 212 212. Můžete psát e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz anebo pište na Facebook, pokud máte nějakou fotku, klidně ji k tomu přihoďte. A věděli jste, že muzikant Jakub Smolík je rodák ze západních Čech, to víme. A na svou babičku z Chocka taky moc rád vzpomíná.
1: Víte, já jsem měl jednu velkou kliku, protože moje babička, to byla pravá ta Chocka v tom chockém kroji. A moje maminka pocházela z 5 dětí, takže těch dětí vždycky se tam sešlo hrozně moc. Rád vzpomínám na to, když po obědě jsme si všichni ty děti vlezli do postele, babička si sedla a povídala nám pohádky. A to já jsem si vždycky přál, až já budu mít prostě dítě, aby poznalo tyhle ty pohádky a i moje maminka, protože samozřejmě ty pohádky zná, aby se měl někoho, kdo by to ty holčice mohl říct, a to se mi jako splnilo. A musím vám říct, že do dneška, když jsem v těch Domažlicích, babička už tam samozřejmě není, ale když jdu přijdu do té místnosti a je tam klid a slyším furt ty hodiny, jak... A když jsme si tam sedli a poslouchali jsme ty pohádky, to vám bylo něco tak krásného, ten pocit už jsem nikdy v životě nikdy nezažil. Tak tohle to si nejvíc cením, protože ta babička byla opravdu ta nejhodnější, co znala ty pohádky nejkrásnější, ne ty, co se třeba vysílaly nebo podobný, ty pravý, ty chocký, takový jenom o Lomikarovi, o Zdanovcovi, což byl sedlák vedle v Mrákově, tam je taková pověst a tak dále, že tam straší tyhle ty všechny věci, nebo ty pověsti, tak mi nám tam povídala. A ona vždycky, protože mě, když bylo 14 nebo 15, tak jsme nosili ty dlouhý, delší vlasy a ona vždycky Kubičku, ostříhej se, já ti dám 100. A já jsem říkal, babi, ne, kluci by se mi smáli. A právě babička chtěla ze mě mít kněze. No. A musím vám říct, že do dneška je to na tom Chocku úžasný, že my třeba jsme do 4 hodin do rána, do 5 byli na zábavě, ale v 7 hodin už jsme mazali do kostela. Jo, v neděli. A teďko jste se tam jenom také rozlídla a viděli jste tam ty kluky, který byli na té zábavě, jak tam všichni stojí a pomalu usínají, jo, protože jsme všichni většinou přišli takhle k ránu, ale ta nejenom tradice, ale ty kluci, kteří chodili na vysokou školu do Brna, na strojárnu a tak dále, tak všichni v tom kostele takhle jsme stáli. Takže já na to hrozně moc rád vzpomínám.
0: Myslím, že je nás doopravdy víc, kteří vzpomínají právě na své dětství, na své prázdniny u babičky, u dědy. Třeba můj děda, ten byl neuvěřitelný kutil, všem opravoval televize, ještě ty staré. A díky němu vím, co to je pajka, kalafuna a cín. A taky jsem si sestavila první rádio, když mi bylo asi 8, takzvanou krystalku. Neskutečné zážitky, jak s babičkou, tak s dědou. O těch vám určitě povyprávím a budu moc ráda, když zaspomínáte i vy a podílíte se. Telefon je 475 212 212. Společně na Českém rozhlase Sever dáme řeč.

0: Tohle byl Freddie Mercury a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my vzpomínáme na prázdniny u babičky, u dědy. Tak já jsem měla babičky, dvě. Jednu na vesnici a druhou ve městě. U každé to bylo úplně jiné a u každé to mělo něco do sebe. Ale když jsem byla mladší, když jsem byla malá, tak mě více bavily prázdniny právě u babičky na vesnici. Když jsem potom byla starší a trošičku jsem šla do puberty, tak pochopitelně ve městě. A k nám do studia se dovolala i paní Jitka z Hradiště, která už je taky mnohonásobnou babičkou a zazpomíná s námi. Paní Jitko, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já vás ráda slyším. Já si chci taky podělit.
0: Určitě.
1: Já jsem jezdila do jedné vesničky blízko Bezdězu. Mm-hmm. K mojí babičce, byla to maminka mojí maminky. A užívala jsem si tam, a jak babičky dříve byly hodný, velmi dobře pekly, dělali nám vdolky, ale byly taky přísný. Ale hodně milé přísný. Šli jsme na borůvky, ráno v 4:30 z postele, plný kýbly jsme nesli veliký, k beliky, veliký, jak byly takový ty aluminiový, se říkalo.
0: Ano, ano.
1: Ono se to polívalo nějakou, to nechci dlouho rozvádět, ale opravdu jsme se tam scházeli. Babička v té obci měla ještě sestru Růženku a k ní taky jezdili děti. Tak je to podobný, jako vyprávěl pan Jakub Smolík. Sešlo se nás víc dětí, šla nás parta a v 11:30 už jsme byli z Bezděských lesů na kopečku dole ve vesnici. Vesnička se jmenovala, já vám to řeknu, Luka u Dox, je to tam velmi pěkné doteď,
0: ano.
1: Hezky se to tam i zlepšuje, ale my už tam nejezdíme. Babička už nežije několik let, ale moje maminka zaplať pámbu ještě žije, takže moje vnoučata mají taky prababičku ještě.
0: A to je jak naprosto k nezaplacení. A paní Jitko, stejně jako já, taky když vzpomínáte právě na ty prázdniny, tak se usmíváte, ty vzpomínky jsou takové
1: veselé,
0: hezké,
1: ano,
0: veselé,
1: ano,
0: hezké.
1: Ano, ano.
0: A chtěla byste se vrátit zpátky. Je to tak.
1: No tak asi tak možná. Víte o kolik? Já vám to tak řeknu. Moje vnučka nejstarší má 23,
0: ano.
1: Nejmladší má 9. A chtěla bych se vrátit, když ta vnučka měla tak ty 3-4 roky, ta nejstarší, takže 19 let zpátky.
0: Jasně, rozumím.
1: Paní, to by bylo prýma.
0: To by bylo naprosto skvělý. Paní Jitka z Hradiště, díky za zavolání.
1: Já
0: díky,
1: vám
0: že jste
1: děkuju
0: se podělila.
1: A mějte se tam dobře. Nashledanou.
0: Vy taky a naslyšenou. A jak vzpomínáte na prázdniny u babičky a u dědy vy a taky jste třeba měli nějakou partu přímo na těch prázdninách? Zavolejte do studia, telefon je 475 212 212.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný a taky Zdeněk Rytíř, jejich kosmický vandr. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, my dnes dáváme řeč, povídáme si o tom, jaké byly prázdniny u babičky, u dědy. A píšete i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz. Dobrý den, naše děti k babičce nejezdili, protože bydlela několik metrů od nás. Přesto tam chodili spát, děda s nimi chodil na výlety okolo vesnice a babička pro ně připravovala dobrutky k obědu. Hlavní takovou výbornou dobrutkou byly takzvané placáčky, neboli lívance, kterých musela vždy napést obrovskou hromadu. Vnoučata vzpomínají na úžasnou babičku a na super dědečka, ale také na zážitky s nimi. To poslala paní Jiřina ze Smolnice. A k nám do studia se dovolala i paní Kamila ze Žadce. Paní Kamilo, hezké dopoledne.
1: Já zdravím všechny i všechny posluchače. Babička je mi 74 roku, takže vzpomínám na babičky z těch let 1960 cirka a o něco víc. Mm-hmm. Užívala jsem si nádherné prázdniny celé a vůbec celou dobu jako dětství a mládí. V Kopřivnici docela tvrdém kraji, docela to. Ale moje babička zastávala hesla. Co si děvči, co užiješ teď, to už nikdy nedoženeš. Mm-hmm. No já jsem se samozřejmě jako mladý děroj smála, nakonec měla pravdu. A opravdu zábavy vynikající, kamarádi, do dneška tam kamarádi jsou. Vzpomínáme, jak jsme dokázali 4 kilometry ze zábavy. Já jsem od 14 let chodila na tancování, na všechny tyhle věci. Lubina tam teče, to je kouzelná řeka se splavama. Prostě kouzelné prázdniny. Ale i povinnosti. Zalívat hřbitovy, plet záhony, jít posekat louku, takže jsem uměla kosou, uměla jsem srpem. Byly i povinnosti. Ano. A já si myslím, že to bylo fajn.
0: Paní Kamilo, měli jsme to úplně stejně, protože moje babička byla z Rychvaldu, Kopřivnice, já jsem vlastně původem z Ostravy, je to Kousíček, ano, takže Severní Morava. A přesně jak říkáte, užila jsem si spoustu krásných zážitků, ale do dneška si vzpomínám, když jsem dostala obrovský koš, stoličku a šla jsem obírat rybíz a ten keř byl větší než já. Ale strašně rada to vzpomínám, byly to krásné časy.
1: Takový rybízový koláč, jo, ty ho chceš děvčit, co? To ještě běž na trhák.
0: Přesně tak, přesně tak. A vůbec mi to nevadilo. Paní Kamila ze Žadce.
1: Ale moje děti už vlastně zažili babičky jiné generace, ale zas s úžasným způsobem. Těch mnoučat bylo víc v té rodině. Kvíně a chance dohodli. 14 dní nám tady dáte děti. Tehdy a tehdy dělejte si to, jak chcete. My jsme 14 dní tam dali děti. Děti si užili vzájemně bratrancu a sestřenic. Oni si na to vzali volno, babička pekla, chodili, to bylo tady kousek u Prahy, chodili tam na písníky, na všechno, spokojenost. Takže když se chce, tak to jde.
0: Naprosto s vámi souhlasím. Paní Kamila ze Žadce, díky, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschle.

0: Imigrant na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte dnešní Dáme řeč. My si vzpomínáme na prázdniny u babičky. Tak já jsem si vzpomněla na jednu krásnou příhodu, kterou mi připomněla právě paní Kamila. A babička mě poslala, abych natrhala maliny, aby mohla udělat vlastně malinové knedlíky. Dopadlo to tak, že všechny maliny skončily v mém břichu a na oběd nakonec byly špagety s kečupem, protože nic jiného se nedalo udělat, když jsem snědla všechny maliny. Vím, že babička se tenkrát na mě na chvilku zlobila a nakonec to dopadlo dobře, ale už mě nikdy pro maliny, když měly být na oběd, pro jistotu neposlala. Jaké prázdniny u babičky a u dědy měl Láďa Hruška, tak to se dozvíme právě teď. Láďo, já vám přeji hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, no já jsem měl pohádkové prázdniny, protože jsem měl to štěstí, že jsem měl obě babičky a jedna babička bydlela na venkově, na vesnici a měla hospodářství, takže já jsem vyrůstal ve střídavé péči mezi slepičkama, telátkama, husičkama. No a druhá babička, a to bylo pro mě jako stěžení, pracovala v cukrárně, takže pak jsem působil v cukrárně, pomáhal jsem jí a vlastně jsem vyrůstal mezi sladkostma a zmrzlinou.
0: Tak to bylo naprosto ideální dětství.
1: No, určitě, určitě. Já na to vzpomínám jenom v dobrém.
0: Rozumím, to bych měla úplně stejně. Láďo, mě tak napadlo, že vy velmi rád vaříte. Vydal jste dokonce i několik kuchařek. Babičky jsou známé tím, že skvěle vaří, taky skvěle pečou. Nebyla třeba babička právě ta, která vám vnukla takovou tu lásku k pečení, k jídlu, k vaření obecně?
1: Možná, že ano, možná, že jistě určitě, ale bylo to spíš to pečení, protože my jsme tady s shodou okolností měli teď pouť a já teď před sebou mám kapučíno a pouťový koláč a já si pamatuju, jak jsem s babičkou pekl právě třeba teď v tom období o prázdninách pouťové koláče a bylo to podobně jako s těma malinama. Já jsem rád teda dával tu náplň do těch koláčků,
0: ano.
1: Ale jedna žička šla do koláčku, zejména té makové,
0: ano, ano.
1: A druhá žička do pusy, no.
0: Já se koukám, že to bylo všude naprosto stejné. Láďa Hruška, který taky s námi zazpomínal na Českém rozhlase Sever na své prázdniny u babičky, tak díky i vám, užijte si kapučíno a vlastně celkově prázdniny. Mějte se a naslyšenou.
1: Hezký léto, hezké prázdniny.
0: A určitě ještě jeden telefon stihneme, tak klidně volejte do studia. Telefon je 475 212 212.

0: Život je krásný, zpívala skupina Krištof, nezbývá nic než souhlasit a život bylo doopravdy krásný, když jsme trávili naše letní prázdniny u babičky. Napsala i paní Milena, pozdravuju z Úlovic, všechny letní, zimní a jarní prázdniny jsem prožila u své babičky a prababičky. Pomáhala jsem u domácích zvířátek, zahrady i na polích, a veškeré práce jsem zastala. Pak na žních stěnách i chmelové brigády. Plno kamarádek místních i chalupáři, tady jsem byla šťastná. Od malička po dospělost. Nyní zde bydlím v domku po tetě a nikam jinam už bych se nestěhovala. A k nám do studia se ještě stihla dovolat paní Jana z Krupky. Paní Jano, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké byly vaše...
1: Ale řeknu vám, že hezký vzpomínky na babičku nemám. Jedna babička mi umřela, když mojí mamince bylo 14 roků, tak ano. Jsem ji poznala. A druhá maminka, co byla u tatínka, tak protože už mě táhne 83 let, takže v té době, když já jsem byla malá, tak moje babička jako dřív s dědou měli malou továrničku, tak to byla jako milost, paní, víte? Ano. A nechtěla, aby si tatínek maminku vzal, že byla chudá a byla z vesnice. No, tak když k nám přijela, moc krát teda k nám nejezdila do Teplic, ale když přijela, tak vždycky mě přivezla Lucín, jestli víte, co to je. To byly v lékárně takový malý krabičky plechový a v tom byly takové hnědý kostičky a bylo to něco na způsob pendreku, ale bylo to takový smradlavý. A to mě vždycky přivezla Janičko, aby se byla zdravá.
0: A vám to vůbec nechutnalo, předpokládám.
1: A já jsem se z toho pozvracela a maminka řekla, než aby mě vozila takové svinstvo, tak ať mi radši nevozí nic. A to víte, jak malí děti dělají, že jo, tak tom si pamatuju jako dneska, že mě bylo asi tak těch, já nevím, 4-6 let, víc mě nebylo. A já jsem se, viděla jsem kabelku, tak jsem se koukala, co tam má hezkýho babička, našla jsem tam čokoládový bombony. A já říkám, je, babičko, ty jsi mi přivezla bombony a zapomněla jsi na to. A ona mě řekla, ne, Janičko, to mám zpátky do vlaku, až pojedu, aby mi cesta lepší utíkala. Mm-hmm. Tak takovou já jsem měla babičku. Měla jsem zlatýho dědu.
0: Ano.
1: Ten, když přijel, tak to bylo, já nevím, po válce to bylo, protože jsem se za války narodila. A děda mi vždycky na rohu u paní Hřebíkový v zelenině v Teplicích kupoval velký španělský pomeranč. Vždycky říkal, pojď ani já ti koupím, vyber si, co chceš. Tak mi koupil, vždycky si pamatuju, to byla návštěva od dědy, který nás měl rád, na rozdíl od babičky. A, no a dneska, abych to už je tohle to všechno pryč. Já už jsem dneska 6x babičkou, mám 2 vnučky, 4 vnuky a už čekám 6. pravnouče.
0: Je?
1: Takže já nejsem žádná lakomá babička, ani prababička.
0: A to je strašně dobře.
1: Poslední. A manžel nedokavať žil, tak je měl taky strašně rád. Viděl teda jenom jednu tu pravnučku, když jí byly 3 měsíce, ale byl to opravdu starostlivý táta a měl ty děti rád.
0: Paní Jana z Krupky, tak paní Jano, děkuju a jsem ráda, že jste se podělila i o váš příběh a o vaše vzpomínky. Díky a naslyšenou zase někdy.
1: Nasledanou.
0: A nám se pomaličku, ale jistě blíží ke konci dnešní dáme řeč, protože přesně ve 9:45 tady bude zámecké léto. Ale připomínám, že se spolu potkáme i zítra po 9:00 a tentokrát si společně budeme povídat o starých dopisech. Renáta Filipováma děkuji vám, že jste se podělili o vaše zážitky a přeji příjemný poslech a hezký den.
2: Český rozhlas Sever.

0: by, jak žil bych rád.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad z věží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Můk, Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás, musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže pobodaný v nemocnici zemřel. Česká Kamenice převzala nový domov pro seniory s 28 místy, klienti se do něj začnou stěhovat během měsíce. Radnice v Novém Boru nechala vydezinfikovat kontejnery na odpad. Postupně se zatáhne odpoledne a večer zaprší, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. V Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže pobodaný v nemocnici zemřel, informuje o tom ČTK. Policie v souvislosti s tímto případem zadržela podezřelého. Bližší informace vzhledem k vyšetřování nelze v tuto chvíli sdělit, uvedla na síti X. Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři. Ke zjištění přesné příčiny úmrtí oběti byla nařízena soudní pitva. Česká Kamenice dokončila stavbu nového domova pro seniory s kapacitou 28 míst. Cena stavebních prací se vyšplhala na 240 milionů, 160 dostalo město z evropských dotací a 8 miliony přispěl Ústecký kraj. Do měsíce by se do dvou nových objektů měli nastěhovat klienti, říká starosta Jan Papajanovský z Hnutí STAN.
2: Část těch klientů by se měla stěhovat z toho horního domova a část klientů by vlastně měla být jakoby nově přijatá vlastně z pořadníku, který máme. Tím, že si vytvoříme novou kapacitu tady dole, tak si budeme moci dovolit rekonstruovat jakoby do lepšího standardu v tom horním domově.
0: Veřejné kontejnery na odpad v Novém Boru jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku, ve které nádoby prochází několika stupňovým čistícím procesem. Cílem je omezit v letních měsících zápach a množení hmyzu.
3: Mluvčí města Jiří Lebiš uvedl, že důležité je i estetické hledisko. Radnice ze stejných důvodů doporučuje očistu kontejnerů i majitelům rodinných domů, kteří mají menší nádoby o objemu 120 a 240 litrů. Zařídit si to ale musí sami. Je k tomu vhodné použít vodu s běžným saponátem a dezinfekci určenou do venkovního prostředí. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity častější. Oproti běžným letům ale evidují jen zlomek jejich počtu.
1: Počasí.
0: Postupně se zatahuje, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském Výběžku 19 až 21 a na horách 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrně v Žadci v Šafaříkově ulici, provozu tam překáží havarovaná motorka, máme tam hlášenou srážku motorky s chodcem. A pozor, v Liberci na silnici 14H leží na silnici papírová krabice. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré středeční dopoledne, je tu Dopolední Express a jeho první hodina bude dnes vpravdě osvěžující. Dáme si meloun, povíme si něco o údržbě vody v bazénech a zahradních jezírkách, rozhlédneme se z pětikostelního kamene a samozřejmě osvěžíme i naši duši nějakou tou kulturou na zajímavé akci, na kterou vás pozveme. Pro dobrou náladu si poslechneme písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají je třeba folkový Hoptrop nebo Jana Kratochvílová. O první písničku se ale postará Petr Kotwald a abych se vrátila k tomu osvěžování, půjde o gejzír.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: S Janou Kratochvílovou jsme si poleželi ve stínu Kapradiny a čas mezi tím dospěl ke 13. minutě po 10. hodině. A tak je nejvyšší čas dopřát v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever prostor dnešnímu slavnému Severočechovi. Tentokrát to bude jeden z válečných hrdinů.
1: Slavní Severočeši.
2: Mučen, ale nikoho neprozradil. Josefa Sušánka si pamatujeme jako jednoho z hrdinů protifašistického odboje. Narodil se v roce 1896 ve Vrbně nad Lesy na Lounsku, kde také strávil dětství. Potom se přiženil do Slaného. Pracoval jako strojní zámečník a autodopravce. Působil tu také jako krajský náčelník jednoty proletářské tělovýchovy. Ve 30. letech vstoupil do místního hasičského sboru, jehož starostou byl právník Miroslav Haken. Společně s ním a Františkem Hrinkem vykonával Josef Sušánek odbojovou činnost. Spočívala především v přechovávání zbraní, munice a dokumentů. Hasičské odbojové hnutí s centrálou v Plzni ale začalo gestapo postupně rozkrývat. Haken byl zatčen už v roce 1942. Pro Sušánka si přijala tajná policie v říjnu 1944. Měl ho udat jeden z hasičů, který nevydržel trýznivý výslech. Sušánek byl odvezen do věznice gestapa v malé pevnosti Terezín. Opakovaně byl vyslýchán a krutě mučen. Nacisté se ale od něj žádná další jména nedozvěděli. Na následky poranění ledvin zemřel v březnu 1945. Prezident republiky Edvard Beneš mu rok po válce udělil československý válečný kříž in memoriam.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio.

0: křížem krajem.
1: Na dnešní výšlap vyrazíme z legendární tramské vlakové stanice s proslulou nádražkou, tedy z Jedlové na Děčínsku. V cíli cesty se pak můžeme přesvědčit, jestli je z pětikostelního kamene v Lužických horách skutečně vidět o něch pět kostelů. I na tenhle výlet nás doprovodí Eva Bucharová.
2: Z nádražky na vlakové stanici Jedlová vyrážíme po zelené přes Jelení skálu, Stožec, Lávku Šebr na Stožecké sedlo. Tady naší zelenou opouštíme. Na pětikostelní kámen nás vede pěkně svižně do kopce Modrá. Cesta z vlakové stanice Jedlová na pětikostelní kámen má 3 kilometry. Plošina na skále ve výšce 689 metrů nad mořem se nachází nad bývalým Čedičovým lomem. I na skále samotné je pěkně vidět sloupcová odlučnost Čediče. U skály je lavička a z ní pěkný výhled na Lužické hory směrem k Jedlové hoře. I hrad Tolštejn se před námi krásně výjímá. V jeho pozadí vykukuje věž kostela Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou. A jak je to dál s výhledem na kostely? Druhý novogotický kostel je v údolí hned vedle Jiřetína v dolním podluží. V roce 1548 byl zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské. Ze všech viditelných kostelů je nejstarší. Vpravo nad ním, úplně na horizontu, vykukuje věž studáneckého kostela. Je to mohutný chrám svatého Františka z Assisi, postavený v novorománském slohu roku 1872. Čtvrtý kostelík je schovaný vlevo od Jiřetína na zalesněném kopečku, kterému se říká Křížová hora. Z kaple svatého Kříže, pocházející z roku 1791, je vidět vrchol věže. Je to často navštěvované místo, protože hned pod kaplí se nachází jedna z nejhezčích křížových cest v České republice. O pátém kostelu se tvrdí, že prý z pětikostelního kamene není vidět. Což ale není pravda. Vidět je, ale chce to zrak ostříží. Jihovýchodním směrem mezi vrcholky Lužických hor lze spatřit barokní kostel svatého Antonína Paduánského, mimochodem patrona poutníků a turistů, dokončený roku 1778. Jako navigační pomůcka vám za velmi dobré viditelnosti může posloužit věž na Bukové hoře, protože kytlický kostel je téměř přímo pod ní. Tak úspěšné výhledy z pětikostelního kamene v Lužických horách vám přeju.
0: Jsme s vámi i v Lužických horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: V létě řeší spousta lidí stejnou otázku. Jak udržet vodu v bazénu nebo zahradním jezírku čistou a zdravotně nezávadnou? Že ji nestačí jenom napustit a občas doplnit, to asi víme všichni. Ale jaká jsou ta pravidla, která skutečně fungují a proč jsou důležitá, tak to nám teď řekne naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak jaké je to úplně nejdůležitější pravidlo, ta zásada, která nám pomůže udržet vodu čistou v zahradním bazéně?
2: Základem je zabránit tomu, aby se do vody dostávaly nečistoty. Když bazén nepoužíváme, tak ho zakryjeme plachtou nebo zastřešením a před vstupem do vody se určitě osprchujeme, protože pot, kosmetika a opalovací krémy zvyšují množství těch nežádoucích látek ve vodě. Čistotě přispívá také každodenní filtrace. Její délka by měla odpovídat objemu bazénu a teplotě vody. Filtr pravidelně samozřejmě musíme proplachovat nebo čistit podle pokynů výrobce. Důležitá je také správná chemická úprava vody. U bazénů s chlorovou dezinfekcí pravidelně měříme pH, ty ideální hodnoty jsou 7 až 7,4 a při vyšším nebo nižším pH totiž nemusí být dezinfekce dostatečně účinná. Je vhodné také kontrolovat koncentraci toho dezinfekčního prostředku pomocí běžně dostupných testů. Takže když to shrnu, jen kombinace filtrace, správného pH a dezinfekce udrží vodu v bazénu hygienicky čistou.
1: Jaké chyby dělají lidé při údržbě bazénu vůbec nejčastěji?
2: Tak častou chybou je, že se voda kontroluje až ve chvíli, kdy zezelená anebo se zakalí, protože v takové situaci je potom náprava složitější i dražší. Majitelé bazénu také podceňují pravidelné měření pH a spoléhají pouze na to, že přidají chlorové tablety. Další chybou je krátká doba filtrace, zvlášť když jsou hodně horké dny. Lidé také zapomínají odstraňovat listí, hmyz a další nečistoty z hladiny. Ty se pak postupně rozkládají a zhoršují kvalitu vody. Častým problémem bývá zanesený filtr, pochopitelně nemůže pak plnit svoji funkci. A doplňování chemických přípravků bez předchozího měření hodnot může vést ke kolísání pH nebo k vysoké koncentraci dezinfekce a tím kvalitě vody také nepřispějeme.
1: Platí stejná pravidla taky pro zahradní jezírka?
2: U těch zahradních jezírek je to jinak, protože v nich se většinou vytváří přirozený biologický ekosystém. Takže cílem není sterilní voda, ale biologická rovnováha. No a jak k ní dospět? Chovat jen přiměřené množství ryb, protože jejich nadbytek podporuje růst řas. Zachovat dostatek vodních rostlin, které spotřebovávají živiny a současně vodu okysličují. Ideální je, když rostliny pokrývají zhruba třetinu až polovinu hladiny. Také součástí jezírka by měla být kvalitní filtrace a případně UV lampa, která omezuje množení jednobuněčných řas. Vodu doplňujeme jen podle potřeby, protože častá výměna anebo velké dopouštění může biologickou rovnováhu jezírka narušit. No a samozřejmě budeme odstraňovat spadané listí a odumřelé části rostlin.
1: Říká Veronika Jaklová a nezní to složitě, tak držím palce, aby až se vrátí ty příjemné letní teploty, byly vaše koupací plochy v kondici. Veroniko, díky za informace.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Tři kříže a skupina Hop Trop. Před námi jsou dnešní babské rady Českého rozhlasu Sever a Jarka Vykoupilová nám v nich poradí, jak si koupit správný meloun. Meloun je typická letní pochoutka, všichni se na to těšíme, ale když přineseme domů ten, který není úplně zralý, není dost sladký nebo je moučný, tak nám to tu radost dokáže zkazit. Jak vybírat, poradíme.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

Skupina Nightwork a slunce v duši 10 hodin, téměř 52 minut a před námi dnešní tipy na to, kde můžete svou duši potěšit, pokud máte rádi tanec, tak radím, vyražte do parku v Ústí nad Labem u Bystra. V parku se dnes bude tančit salsa. Začíná to v 17:30, tedy pokud bude počasí přát. Pokud nechcete tančit, ale jenom poslouchat, tak můžete do městského parku v Chomutově, kde od 16:30 začíná koncert dechové hudby. Dnes se představí veselá krušnohorská muzika Williama Bereše. No a pokud byste chtěli zažít něco v skutku zajímavého, tak doporučuji dnes návštěvu zámku Novýhrad v Jimlíně. Tady totiž od 18 hodin začíná program nazvaný Metly lidstva, alkohol, drogy a kouření za socialismu. Aneb chcete vidět Jiřího Bartošku jako zpívajícího dílera nebo Jiřinu Bohdalovou jako učitelku abstinence? Právě pro vás je tedy určeno zábavné i trochu děsivé pásmo Jakuba Adamuse a Jakuba Hoška z archivu a programových fondů České televize. Myslím, že

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Policie vyšetřuje násilnou smrt muže v Ústí nad Labem, podezřelého zadržela. Litoměřice letos mezi obyvatele rozdělí 700 tisíc korun. Nad Prahou dnes v 11:30 mimořádně přiletí armádní stíhačky. Odpoledne večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Ústí nad Labem dnes ráno muž pobodal jiného muže. Ten po převozu do nemocnice zraněním podlehl. Informovala o tom policie na síti X. Události podle policistů předcházela vzájemná rozepře.
4: K přesnému zjištění úmrtí oběti lékaři provedou soudní pitvu. Policie v souvislosti s trestným činem zadržela jednoho podezřelého. K vyšetřování ale zatím více informací nezveřejnila. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Vedení Litoměřic chce podpořit místní obyvatele. Radnice se rozhodla mezi dospělé obyvatele s trvalým pobytem rozdělit 700 tisíc korun. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Pilotní ročník projektu Korenci začne v Litoměřicích 1. září.
5: Peníze si rozdělí prvních 700 lidí. Každý získá od města 1000 korun na nákupy u obchodníků v Dlouhé a Mostecké ulici. Radnice tak chce podpořit provozovny, které jsou delší dobu zatížené stavebními pracemi. Ty komplikují pohyb zákazníků i běžné fungování obchodů. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
2: Armádní Gripeny přiletí dnes předpolednem přes hlavní město. Jde o cvičný let, otočí se kolem Pražského hradu a vrátí se zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generál major Jaroslav Míka. Ten v minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny pilotoval. Organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Počítá s tím návrh zákona o klidu občanů, který schválil francouzský parlament. Informovala o tom agentura AFP. Za přímou nebo nepřímou organizaci taneční párty, o které úřady nevědí nebo ji zakázali, budou hrozit až 2 roky vězení a pokuta přes 700 tisíc korun. Za účast by pak mohlo být až 6měsíční vězení a pokuta kolem 180 tisíc korun. Návrh zákona podpořili vládní blok a pravicové strany. Proti byli levicoví poslanci.
3: Počasí.
2: Postupně se zatahuje, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí až 25, ve Šluknovském výběžku 19 až 21 a na horách 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Opatrně na Mostecku na silnici 1/15 u Skršína silničáři dělají údržbu zeleně, odstavný pruh je uzavřený a pozor na pomalu jedoucí auto údržby. A na Českolipsku v Okrouhlé je na silnici 1/9 kvůli stavbě omezený průjezd po mostě. I tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 11. je zpátky dopolední Express Českého rozhlasu Sever a nás čeká dnešní host a bude to host hvězdný. Kapela Divokej byl vznikla v roce 1998. Bylové poctivě nabalovali fanoušky, objížděli malé sály a o 2 roky později vydali své první album nazvané Propustka do pekel. No a písnička z něj, písnička Plakala, se stala velkým hitem. Momentálně jedou open air turné 8 Divokejch. To turné začalo v Litvínově na Loučkách a skončí v září v Příbrami. Co bylové chystají a jak oslaví blížících se 30 let existence kapely, vám už za chvíli řeknou dva z nich, Václav Bláha a Roman Procházka. Po písničce.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a aby ten poslech byl dobrý a zajímavý, to vám přeje Slávka Brádlová. No a hned jedním dechem, jak říkám, vítám také dnešní hosty. Jsou to dva divocí bělové, Václav Bláha, pěkný den.
2: Ahoj, tady jsem.
1: A také Roman Prochajda Procházka, i vám pěkný den.
3: Taky dobrý den.
1: Já bych se možná na začátku tak trošku vrátila k té historii. Rok 1998 a otec zakladatel Václav Vence.
2: To jste mě pobavila, když jsem přijel tady tím titulem. Ale je to tak.
1: Co bylo tím impulzem?
2: Impulzem bylo v podstatě, my máme ještě jako staršího bráchu kapelu Medvěd 009. Ta kapela fungovala dobře. Tam píše písničky Pavel Měšťánek, můj vlastně učitel, můj vzor, můj lektor. No ale Pavel neměl moc rád, když jsem mu lez do se svýma písničkama a měl dost svých. No tak já jsem prostě měl nějaký písničky, tak jsem se snažil najít pár lidí. Tenkrát jsem se vyhnul službě vojenský civilkou a díky tomu jsem chodil prostě do domu dětí v Úvalech a tam se vytvořila taková bezvadná parta jako nějakých muzikantů, tak jsme začali přemýšlet, že uděláme kapelu.
1: A stalo se.
2: A stalo se tak. Kdybych vlastně šel na vojnu, tak divoký byl nebyl. Všichni jsme pacifisti, nikdo nemáme vojáky rád, tak se to tak krásně spojilo.
1: Vojáky máme rádi, až když nás brání, ale to bych tady nerada rozvíjela
2: tak,
1: jako
2: samozřejmě.
1: Téma. Pavel Měšťánek neměl moc rád, když jste se mu tam cpal se svými autorskými pokusy, tak jak dalece to máte rád vy v kapele Divoký
2: Taky to
1: byl?
2: Nemám rád. A jsem tady zrovna s Prochajdou, který je taky autor, ale nejsem až tak agresivní v tomhletom. Jsem rád, když přispěje, ale jako aby někdo přebíral úplně žezlo autorský, to bych nebyl moc rád teda.
1: Tak a kdybychom se ještě tak trošičku probírali v té historii, tak co považujete za takový první úspěch potvrzující, že to byl dobrý nápad?
3: To bylo tak, že my jsme vlastně jezdili ročně 180 koncertů, takže my jsme jako opravdu projeli tu republiku křížem krážem ještě v době, kdy nebyl internet. A v každém tom městě jsme byli na jaře, v létě i na podzim. Opravdu jsme vlastně nabalovali poctivě ty fanoušky a víme, že už v té době se nám povedla na první desce Plakala, která prostě se stala hitem a hrála se na diskotékách, což byl takový jako pro nás velký zářez. Ale samozřejmě potom přišel ten větší zářez, což je, když už byl tlak těch lidí, těch fanoušků velký okolo i na všechny ty instituce okolo, rádia a tedy. My jsme trošku vzali i pecku znamení, kterou jsme cíleně dělali na rádiový formát. Tu nám vzali a začali jí hrát, takže v tu chvíli se to zlomilo. Pak samozřejmě tam bylo třeba, nevím, Aneta, když vyhrála Superstar, tak s náma dala taky nějaký koncerty. Ale musím říct, že my už jsme v té době měli vlastně jakoby naše koncerty hojně navštěvovaný, takže my jsme si to opravdu poctivě odjezdili a myslím si, že to je i pro dnešní kapely. I když mají ty sítě a mají všechno, tak si to stejně furt musí odjezdit.
2: A na druhou stranu musím říct, že teda nás to vždycky strašně bavilo. Já si nepamatuju, že bychom někdy to dělali jako na sílu nebo něco, musíme, my jsme prostě tím žili a bylo to fantastický. A ještě bych zmínil jeden milník, to si myslím, že bylo, když jsme udělali DVDčko z Lucerny. Udělali jsme koncert v Lucerně, udělal se z toho DVDčko a to si myslím, že se na něj podělala celá republika a celá republika objevila Divokýho Byla a pak se začaly jakoby dít věci.
1: Já jsem myslela, že začnete vzpomínat třeba na první místo v Českém Slavíkovi 2006.
2: To už bylo zase později. To byly ty další zářezy.
3: Když už všichni dávali O2 arénu, tak jsme si řekli, OK, dáme taky O2 arénu, ona se povedla. Tak jsme o pár let později dali další, zase se povedla. Jsme za to jako vděční, jsme za to fakt jako moc rádi, že ty lidi chodí a přijdou. Ale přesně to už jsou prostě věci, které byly po všech těchhle z těch jakoby věcech zlomových, které nastaly předtím.
1: Povídáte hezky, dobře se to poslouchá. Ráda věřím, že i našim posluchačům, ale taky si myslím, že posluchači nám dávají znamení, že mám takovej pocit, že je čas dát si třeba lahůdky. Tak vy se usmíváte, protože víte, posluchači patrně taky, že v téhle větičce byly zakomponované tři názvy vašich písniček. A host by měl mít právo první volby, ale já bych se přimlouvala za ty lahůdky.
2: Dáme lahůdky, není problém. Vlastně nejnovější píseň. Co nemáme, nepotřebujeme, jenom snědíky za ně.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračuje povídání s dnešními hosty ve vysílání Českého rozhlasu Sever s Václavem Bláhou a Romanem Procházkou, takto dvěma reprezentanty zástupci skupiny Divokej byl. Dozněla písnička Lahůdky. Já se přiznám, že mě tam chytil snad, já nevím, jestli druhý, třetí už verš, co nemáme, nepotřebujeme. No to je tak velká životní moudrost, kam na to chodíte?
2: To jsem asi ale někde obšlech. Čundrácká věc, protože když člověk balí baťoch, tak vždycky jako mu něco chybí. Já jsem takový v tomhletom, jako, že to dost řeším a chodím ale s hodně pohodovějšíma lidma. Co nemáš, nepotřebuješ, salám banán, neřeš to prostě. Takže z toho to asi tak vzniklo. Tak jsem si to poznamenal, přesně jak to zaujalo vás, tak to tenkrát zaujalo mě.
1: Ale řekla bych, že se to dá vztáhnout na celý život nebo ano. Způsob života, nejenom na ten čundr.
2: Přesně tak, já jsem čet nedávno takovou lášku, jestli dám dobře dohromady. Na nic nečekej, začni s tím, co máš a začni hned.
1: Taky se říká, včerejšek už není, zítřek být nemusí, dnes je dnes.
2: Žijeme přítomností.
1: Přítomností můžeme žít i s vašimi písničkami. Teď si nejsem jistá, jestli vůbec máte spočítáno, tak studiových alb 9, klipů taky už hodně, no a písniček?
2: Studiových alb 8 na 9. děláme, myslím, tak. Že máme dohromady 110 písní, něco takového.
3: K tomu máme asi 4 živáky, takže...
2: No ale jako tam jsou písně zase.
3: Ano, ty jsou samý, písně ty samý. Jo, a jedno máme speciálku vydanou a tam je píseň, která není na žádném albu, což je píseň Poslední Mohikán.
1: Takže ti, kteří vás znají do detailu, tak vědí přesně, ale mě by teď zajímalo, jak sestavujete playlist na koncert, protože vybrat z té stovky to, o čem víte, že bude fungovat, nebo někdy možná zkoušíte něco nového, než se stvoří nové album, bývá to zvykem?
2: Je to tak, v podstatě, kdybych mohl říct radu, kterou nám dal inženýr Magor, basista ze Tří sester, který nám produkoval první desku, tak ten říkal, kluci, musíte furt zkoušet hrát nové písničky pro ty lidi, protože i z těch nových se jednou stanou ty hity a ty, který oni budou mít rádi. Takže my to zkoušíme, ale nejdeme nějak na sílu. Když to prostě nejde, tak ta písnička vypadne. Máme takových 10, který hrajeme vždycky, ty prostě musí být.
1: To by neodpustili posluchači.
2: A pak zkoušíme a musím třeba říct, jak jsme teďka poslouchali ty Lahůdky, to je vlastně z nejnovější desky. Tak to je písnička, která se vlastně dostala do repertoáru a myslím, že tam zůstane, protože je bezvadná, zase má úplně jinou polohu, je trošku jiná všechny ty ostatní a to je ta, která tam asi zůstane, zatímco na desce já nevím, 10 písní a vždycky tak 6-7 upadne v zapomnění, tak to bohužel je.
1: Řekla bych, že Lahůdky jsou potvrzením, že vlastně skoro všechny písničky jsou o lásce.
2: Je to tak?
3: Láska je důležitá. Když sestavujeme ty playlisty, tak člověk na to kouká, že z těch 8 desek, který máme, tak je nějaká 4., 5, z kterých vlastně to je třeba jenom po jedné písničce. A z 1., 2., 3. je to tak po 3-4 peckách plus teďkon ty poslední desky, že v těch začátcích ty pecky jsou lidi jakoby navyklí, mají rádi a furt tam zkoušíme, nevím, Byla, tam zkoušíme dát Krále, nějaký pecky z těch starých jakoby částí a stejně tam zůstane Láska a Plakala.
2: Takže tak. To vždycky probíhá prostě tak, že na začátku turné tam máme nějaký, který zkoušíme, ve zkušeně připravíme se, pak je postupně vyřazujeme a dostaneme se na tu dření, na ty prostě, který
1: nesklamávající.
2: Který prostě nesklamávají, fungují, tak to prostě je. No.
1: Tak to prostě je, ale taky je to tak, že občas, ať už zpěvákům nebo skupinám jako takovým, některá ta jejich písnička, jakkoliv je úspěšná a milovaná, tak začíná trošku jít na nervy. Přiznáte, která by to byla u vás, anebo to berete tak, lidi to chtějí, my to zpíváme rádi?
2: U nás je to 100% Čmelák. Ten je jedním má milovaný, druhým má nesnášen. Přesto, když ho nehrajeme, tak lidi křičí, že ho chtějí. Kapela ho moc ráda nemá, 50/50. Teď jsme ho trošku zrychlili, aby se to stalo jako větší punkovkou. Trošku se dostal na milost. To je zvláštní pecka, no.
3: My jsme zrovna ty dva, kteří jako tu pecku hrajou rádi. Je to takový zvláštní, když se vám prostě jako podaří nějaká pecka, z který se stane ten hit, tak je jakoby velmi zvláštní, když jako ty kapely vlastně to jakoby nenávidí a nechtějí hrát a demonstrují. Zažil jsem to u některých kapel jakoby naživo a je to takový spíš jako slušně řečeno smutný, trapný a sorry, nedělejte to.
2: Ne, je zvláštní, že některé kapely nechtějí hit. Nedávno mi kamarád posílal, že udělali novou desku a já jsem mu tam vybíral jako písničku, kterou bych řekl, že jako je nejlepší. A on mi řekl, že tato písničku, že mu ty spoluhráči řekli, že ta je moc komerční ta písnička, že jako nechtějí ten hit. Mně to přišlo úplně bláznivý, jako že vlastně někdo nechce hit. Teď hit je přece jakoby fajn. Se bojí toho, že jako aby se nestal nějaký zaprodanec toho. Je to zvláštní postoj. Já si pamatuju, že my jsme ho na začátku taky měli. Takže jsme to komplikovali, dělali jsme to složitý, neposlouchatelný, ale teď mi to přijde úsměvný.
1: A mně připadá úsměvný váš následující úkol, protože první písničku jsem vybírala já, tu další, druhou budete vybírat vy. Já jsem si tady napsala na lísteček tituly, které jsem si říkala, tohle to by mohlo zaznít. Čmelák je na prvním místě, ale máte opravdu právo volby, takže co by to bylo?
2: No my jsme tady my dva, my jsme stvořili spolu píseň, tak to bude ta, kterou si tady necháme zahrát. No my jsme jich spořili víc jako spolu, ale ta nejúspěšnější asi.
3: Ta zatím nejúspěšnější je Tsunami, takže vlastně pojďme dát klidně Tsunami.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračuje povídání s dnešními hosty ve vysílání Českého rozhlasu Sever s Václavem Bláhou a Romanem Procházkou, dvěma zástupci skupiny Divokej Bill. Skupina Divokej Bill má republiku proježděnou křížem krážem, jak se říká, a mě by zajímalo, jestli nějakým způsobem vnímáte rozdíl publika, jestli třeba Jižní Morava a naše severní Čechy, jestli se to opravdu liší.
2: No, hlavně musím říct, že když jsme sem jeli, tak já do tohle kraje jezdím hrozně rád, protože když tady vidím tu kraj, já jsem prostě horský typ a ty kopečky, to je nádhera. Já mám tady chalupu kousek za Českou Lípou tady na té straně. I díky tomu jsem to vybíral. Rozhodně ta nálada se liší, ale vlastně lidi jsou všude bezvadní, takže neřekl bych horší, lepší. Je to malinko jiný, ale je to fajn.
1: Já jsem z vás nechtěla za každou cenu vymámit tvrzení, že nejlíp se vám hraje v Ústeckém kraji. Ostatně Česká Lípa sice nás tam dobře poslouchají, ale už je to kraj Liberecký, ale asi i tam vás mají rádi.
2: A je to sever.
1: Sever to je pravda. Ale může se stát, že to publikum je tak trošičku studenější, že třeba trvá trošku déle, než se rozparádí, Romane.
3: Já musím říct, že jakoby máme v tomhle tom štěstí, že ty lidi jakoby jdou na ty naše koncerty, my jim to vlastně jakoby říkáme, zveme je tam s tím, jakože přijďte, nechte doma všechny problémy z práce a jakýkoliv jsou a přijďte si s náma prostě užít ten večer a nabrat trošku té pozitivní energie do srdíčka, ale zároveň je to přesně o tom, jakože ano, někde jsou studenější čumáci, ale vlastně nejhorší hraní pro nás je vždycky jakoby doma, protože tam jsou ty kámoši. Dneska už je to lepší, dřív to bývalo horší, ale že už tam do těch našich úval jezdí lidi z celé republiky, ale dřív to bylo jako nejtěžší.
2: No protože koukaj, jak hraje soused, že my se tam všichni známe, tak prostě koukaj, jak to...
3: A je to takový to, ty tady furt chodíš, tak teď se ukáž. Jo. A teď jako roztleskat je, rozmávat je a ono vždycky to dobře dopadne, ale tam to vždycky trvalo nejdýl.
2: Ale já musím říct, že zase vlastně, když někde přijdou, jakoby, jak říkal Procházka, studený čumáci, tak kapela to cítí a já mám vždycky rád, když na sebe jako tak trošku mrknem a řekneme, hele, nedáme jim to zadarmo, půjdem a pak třeba, tak oni prostě 20 minut koukají, tak ten koncert má hodinu a půl, tam člověk může jako gradovat, jo, a pak najednou se třeba chytnou na nějakou a my už je nepustíme, my už je prostě, jak už je máme, tak už je nepustíme a pak si říkáme, hele, moc jim nechtělo, ale rozhecovali jsme to a od toho tam jsme přece.
1: Dali jsme to. Která písnička pak zní sborem i s publikem? Aspoň jeden příklad.
3: Tak máme opravdu štěstí v tom, že už těch písniček je spousta. My to máme nějak naučený a nejsme ta kapela, která by najednou přestala, dlouze se zpívalo něco, ale máme to Malování, Plakala, Rozárka.
2: Tam máme ten hluk, máme ty sluchátka. Já říkám, co to? Oni fakt zpívají. Kolikrát je ten chorál fakt tak mocnej, že člověk si toho všimne a to je pak pecka. No a tak stačí nějak kluky kejmnout, oni přestanou hrát a ať si to zaspívají, když chtějí. To je paráda.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Máme posledních pár minut povídání ve vysílání Českého rozhlasu Sever s dnešními hosty, tedy se dvěma divokými byly, Václavem Bláhou, Romanem Procházkou. Začínali jsme tak trošku u historie. Je to rok 98. Za pár se dá říci, budete slavit 30 let na scéně. Já si nejsem jistá, jak dalece stabilní to složení skupiny je, ale mám pocit, že v posledních letech už těch 8 jmen je tam pevně zasazených.
2: Nejpevnější, jak kdy bylo, my jsme měli jenom jedinou změnu na postu bubeníka, to už je taky 20 let. A od té doby držíme spolu.
1: Kdybychom se podívali teď na to obsazení a složení, Vašek zpěv kytara, Roman Prochajda Procházka, akustická kytara, zpěv. Pak tam máme Miloše Jurače, baskytara, zpěv. Štěpána Karbulku, zpěv. Megafon, tanec. Tak megafon a tanec mě malinko překvapili.
2: Štěpán je výborný tanečník a vždycky byl, jeho táta je tanečník, ten má pohyb v těle, taky bezvadně zpívá a hraje bezvadně na všechny rytmické nástroje. Ono se to nezdá, ale to je prostě důležitá součást našich písniček.
1: Stejně jako megafon a různá ta chřestítka, jak říkáte, tak tu typickou barvu skupině dodává Martin Pecka s akordem. Taky je tam Honza Bartl s Benjem a Marek Žežulka na bicí, tak to máme komplet.
2: A Adam Karlík housle, bych řekl ještě.
1: Adama Karlíka jsem zapomněla, novida od Ačka je přímo na začátku. Když spolu chlapi nějakou dobu žijí, pracují, zpívají, jezdí, tak nevěřím na to, že by se tam neobjevil nějaký moment, kterému se říká ponorková nemoc. Přišly i takové krize, anebo víte, jak to řešit?
2: Je to jako otázka nějakých vah. Chceš se nějak jako dohadovat, nebo to chceš udobřit, aby to bylo v pohodě a vždycky u mě jasně zvítězou, aby to bylo v pohodě.
1: Roman potvrzuje?
3: Samozřejmě potvrzuju. Nás je 8, takže výhoda je, že se to většinou i rozmělní mezi takovýhle množství prostě lidí. Plus ještě máme 8-10členný tým kolem nás.
2: Když někdo odejde, tak ho pomluvíme, uleví se nám a
1: a je dobře.
3: Hlavně pro mě jsme se naučili jako za ty roky, víme, o co nám jde, za čím si jdeme, a jsme se naučili vzájemně si jakoby ustupovat v těch věcech a nehnat tam ty ega. Ego je vlastně největší problém vždycky v jakýkoliv partii, ať je to muzikantů nebo sportovců, kohokoliv, nebo i v práci, to je vždycky, víme všichni moc dobře, že ego
1: tam
3: je velmi velká překážka.
2: V práci jsem nebyl, tak nemůžu říct.
1: Čili muziku neberete jako práci?
3: Furt je to zábava. I když si jako děláme sami management a všechno, což nějaká práce je, ale tím, že nás to furt baví a vytváříme něco neustále nového, tak je to ta zábava.
1: Popularita kapely se občas měří i tím, do jaké míry ty její písničky zlidovějí. Do jaké míry si to lidi zaspívají třeba někde u táboráku, nebo při vínečku, nebo při pivku. Nevím, jestli s těmi vašimi písničkami to tak úplně jde. Mně se zdá, že nejsou tak úplně jednoduché na 2-3 akordy.
2: Ale jo, takový ty první rozhodně, hodněkrát se mi stalo, že jsem u ohně zaslech moje milá plakala, ta je na 3 akordy, do roka, do dne. Ty první byly nejjednodušší, ale stejně dají se všecky.
3: Když člověk jde někde, jakoby to i vidí a i to slyší, že od různých zábavových kapel, tak se to prostě hraje, tak ho to potěší. I se mi občas stane, že přijdu někam na nějakou akci a vytáhnu tam tu pecku, tak člověk vezme kytaru, jde si s nima zahrát. No.
1: Až takhle?
3: Jasně, proč ne?
2: Jsme zjistili, že kousek od mojí chalupy hraje revival, tak jsme tam s basistou zrovna byli u mě, tak jsme jeli navštívit, úplně nečekaně jsme nastoupili na pódium, k ním když hráli moje milá plakala, od té doby jsme kamarádi, byl to bezvadný okamžik a ta muzika o to má být hlavně, že jo?
1: Já bych řekla, že v tu chvíli ale jedno oko nezůstalo suché.
2: Jako bylo to dojemný, to určitě.
1: Pojďme se ještě podívat na vaše plány.
3: Naše plány jsou takový, že vlastně letos jedeme 8 koncertů samostatných. Říkáme i dopředu, že v roce 28 slavíme 30 let a těma koncertama máme na delší dobu trošku jakoby samostatnýma, venkovníma, tak trošku útrum.
2: Musíme pak taky natočit tu desku někdy.
3: Přesně. No a pak chceme, věříme, bavili jsme se zrovna o tom s Vaškem cestou sem, že vlítneme do studia a pak v roce 28 v červnu začneme nějaký koncerty k těm 30 letům Koslavám.
1: No tak já doufám, že minimálně před tím červnem roku 2028 se tady u nás můžeme zase potkat a zase popovídat o tom, jak ten nový koncert bude vypadat, jak vypadá nová deska a zkrátka, co u Divokýho byla je nového.
2: Určitě moc rádi, bylo to moc příjemný, děkujeme.
1: Za to povídání, za váš čas děkuju, mějte se moc hezky, těšíme se na vás kdykoliv v Ústeckém kraji a pro posluchače Českého rozhlasu Sever je tu poslední informace. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Slavka Brádlová.

0: Tohle byl Žalman Lohonka, na jeho severočeský koncert jsme vás zvali včera. Dnešní vysílání Českého rozhlasu Sever je hodně o kapelách. Slyšeli jsme Divokého Billa a po 13. hodině uslyšíme Lucii a moje milované Vanastovy věci v jedné osobě. Hostem Alex Minářové v pořadu Alex a host totiž bude zpěvák, kytarista, skladatel, textař a taky hudební producent Robert Kodym. No a vy se od něj dozvíte například i to, jak funguje skupina Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever.

0: To nám to středeční dopoledne ale pěkně uteklo. Máme 11:53 a pomalu se začínáme těšit na oběd. K tomu dnešnímu si klidně můžeme udělat to, co nás naučí připravovat Slávka Brádlová. Cukety na zahrádkách už dozrávají, brambory s největší pravděpodobností doma máme, tak proč to nespojit?
1: Vaříme se Slávkou.
2: Zapečené brambory s cuketou, to je takové příjemně odlehčené letní jídlo. Na jednu porci vám budou stačit 2 brambory, půlka malinké cukety, 50 gramů balkánského sýra, trochu másla a kopr. Zapékací misku dobře vymažeme máslem, na dno dáme plátky oloupané brambory, na ně plátky cukety, plátky sýra nebo sýr strouhaný a rovnoměrně posypeme sekaným koprem. Pokud nemáme kopr čerstvý, tak použijeme sůl.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Průjezd Teplicemi komplikuje oprava silnice 1/13, řidiči musí po objížďkách. Ve Chvalíně na Podřibsku mají nový denní stacionář pro autisty. Kvůli zápisu do Guinnessovy knihy rekordů měří geodeti náklon věže zříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy. Odpoledne a večer čekejte lokální přehánky nebo déšť, teploty i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Dopravu v Teplicích komplikuje oprava povrchu ulice Nákladní, která je součástí průtahu 1/13. Aktuálně je průjezdná jen ve směru do čtvrti Trnovany. Podle Kamily Zahálkové z ředitelství silnic a dálnic potrvají práce 2 měsíce a omezení se budou měnit. Řidiči proto mají sledovat dopravní značení.
2: Teď je zavřený pruh do Nákladní ulice ve směru z Ústí nad Labem na most od ulice Rígrova. Dělníci frézují starý asfalt a parkuje tam stavební technika, objížďka jde kolem vlakového nádraží. A neprůjezdná je taky větev z kruhové křižovatky do Novosedlické ulice. Tento úsek řidiči objedou po místních komunikacích. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Nový denní stacionář pro pacienty s poruchami autistického spektra mají ve Chvalíně u Roudnice nad Labem. Informovala o tom vedoucí stacionáře Hana Hozáková z neziskové organizace Naděje, která službu provozuje.
3: Denní stacionář je určený lidem s poruchou autistického spektra ve věku od 14 do 45 let se sníženou soběstačností, včetně lidí s kombinovaným postižením nebo potřebou vysoké míry podpory. Podrobný ceník najdou zájemci na internetových stránkách Naděje. Schválí na Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Geodeti dnes zaměřují přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Jak Českému rozhlasu řekl radní Robin Povších z Hlasu pro Boleslav, výsledky měření bude město znát do 2 týdnů. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauwenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začíná platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Podle prezidenta Emmanuela Macrona, který zákon podporuje, bude jeho zavádění postupné. Mladiství ve Francii si od září nebudou moci na vybraných sociálních sítích založit nové účty a jejich stávající budou postupně rušené.
1: Počasí.
0: Postupně čekejte zatažení, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, v Polabí i k 25 stupňům Celsia. Na Šluknovsku čekejte teploty do 21 stupňů Celsia a na horách mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor na 44. kilometru ve směru na Německo. Policie řeší dopravní nehodu. Na průtahu Klášterce nad Ohří se u křižovatky s ulicí Pod Skalkou srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly středeční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína, přála si písničku od skupiny Rangers a taky Mirka Černého Balíček karet. Ta písnička je pro ní, pro celou rodinu a taky pro všechny posluchače.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho středeční polední písničky na přání. A k nám do studia si o písničku zavolala i paní Eva Steplic, bohužel mi nevydržela na lince, to je opravdu velká škoda, protože nevím, pro koho písnička je, ale přála si skupinu ABBA Gimme, Gimme, Gimme. Tak písničku posílám paní Evě.

0: Tohle byla skupina ABBA a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá paní Irena z Roudnice nad Labem. Hezké odpoledne.
1: Hezké dopoledne, Renátko. Ráda bych si tu písničku dala zahrát pro potěšení, aby mi lepší utíkala práce. Mám těch 50 kilo okurek na zavaření, takže aby to ubíhalo.
0: Paní Irenko, Jarda Hypochondr a jeho šenkýřka, tak ať vám jde ta práce krásně od ruky, okurky, ať se podaří, ať jsou krásně křupavé. Díky za zavolání a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji moc za vyhledání.

0: postava.
1: Jarda Hypochondr a jeho šinkýřka. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Teď už se dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte nějakou moc hezkou písničku všem pro potěšení při poslechu tohoto báječného rádia. Tu písničku posílá paní Radmila. Tak já jsem přemýšlela, jakou, a nakonec si dáme skupinu Marcias a píseň s Luisem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho středeční polední písničky na přání. Tady máme další e-mail z adresy zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte mamince Alence Státníkové písničku od Marie Rotrové Máma. Se skazem maminko, všechno nejlepší k narozeninám. Děkujeme za tvoji lásku a péči, máme tě moc rádi a to posílá Dana s rodinou. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

0: Tohle byla Marie Rotrová a vy posloucháte Český rozhlas Sever. A teď už další písničku na naší lince do studia, tedy 475 212 212, bude vybírat pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům Radia Šláger, teda Sever.
0: Ano, ano. Jaromír Nohavica a jeho Kometa. Tak pro koho bude?
1: Jdeme od dna. A chtěl bych poděkovat všem, co mi včera přáli k jubileu a přeji všem stále zdraví, vám z rozhlasu hezký vysílání a jste bezvadný a díky moc a děkuji.
0: Pane Františku, ještě dodatečně jednou přeji vše nejlepší, jak jsem říkala, hodně štěstí a hodně zdraví. Díky, že vás máme naslyšenou.
1: Děkuji, to přeji i vám.

koleno lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

Jaromír Nohavica, taky Čechomor a jeho kometa. Pokračujeme v písničkách na přání, tady máme další z e-mailu. Hezkou středu, dnes mají svátek Magdalény, tak si moje maminka Jaroslava vzpomněla na píseň Máří Magdalény, co na tom je tak zlého, z muzikálu Jesus Christ Superstar. Budete ji tam mít asi v podání Báry Basikové. Magdalenám svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Sylvie a Jaroslavy z Prahy.

0: Pavel Bobek a Víc nehledám a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Už jsme hráli z telefonu, hráli jsme z e-mailu, pojďme teď na vaše SMSky. Dobrý den, prosím mé sestře Magdaléně k dnešnímu svátku písničku od 45 československých zpěváků Nejhezčí dárek. A tu písničku posílá paní Monika.
1: Já tak

45 československých zpěváků a taky nejhezčí dárek. A my na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání pro to nejlepší rádio na světě od skupiny Queen Radio Gaga. A to si přeje paní Emma.

Tohle byla skupina Queen a taky jejich Radio Gaga a taky poslední písnička na přání v této hodině. Ty další opět na Českém rozhlase Sever budou připraveny po 18. hodině a už teď se moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. František Janačík připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech a já vám do jedné ještě posílám skupinu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů podle policistů stále roste, zatím do

0: sáhla necelých 500 tisíc korun. Regionální výrobky mohou zájemci od dneška koupit v samoobslužné prodejně Libereckého kraje. Stát vybral za první pololetí na mýtném přes 10 miliard korun. Odpoledne a večer čekejte i lokální přehánky nebo déšť, teploty dnes i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů přibližně na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisté stále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová.
1: V době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
0: Samoobslužnou prodejnu lokálních výrobků otevřela dnes v budově Krajského úřadu Libereckého kraje Agentura regionálního rozvoje. Obchod bude fungovat 24 hodin denně, lidé se do něj dostanou pomocí mobilní aplikace. Prodejna nabízí zboží od regionálních výrobců a umělců sdružených v platformě Liberecký kraj sobě, říká za agenturu Petra Handlířová.
2: Na webu těch značek profilů je už 400, tak aktuální výběr tady je zhruba z 33 značek. Podařilo se sem dostat průřez celým portfoliem od potravin trvanlivého charakteru přes sklářství, keramiku, místní knihy až po hračky a papírenské zboží.
0: Na prázdninové opravy škol a školek vynaloží město Teplice zhruba 38 milionů korun. Mezi největší investice patří oprava střech na budovách základní školy Maršovská a výměna rozvodů topení, vody a kanalizace v pavilonech základní školy Koperníkova. Každá zakázka zhruba za 10 milionů korun. Jak Českému rozhlasu řekl náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice, města zadalo opravy také v základní škole Bílá cesta nebo v mateřských školách Šrámkova a Jugoslávská. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili přes 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něho zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Nejvíce nákladních automobilů mýtný systém od začátku roku zaznamenal na dálnici D1 v úseku mezi Modleticemi a Doubravicemi.
3: Počasí.
0: Bude převládat slunečné počasí, odpoledne a večer ojediněle přehánky, teploty od 21 do 25 stupňů, na Šluknovsku chladněji, na horách dnes od 15 do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pokračuje vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut v Klášterci nad Ohří na průtahu městem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii?
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk. Ano. Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem Pébecha, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucia.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kajzer nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebecha, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kajzer seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebecha a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebecha. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stahli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když si to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já ne, jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích, a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí ale, a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mohl spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklý a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne se, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.

0: ta tvorba samotná, samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno, no. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent, to je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
1: doplnit kadidlo.
0: doplnit kadidlo a mirhu.
1: Ano, mirhu.
0: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
1: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
0: A to já moc rád.
1: A ať se vám daří. Robert Koden byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: U městských lázní v Ústí nad Labem specializovaná firma hloubí nový geotermální vrt. V Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže, pobodaný v nemocnici zemřel. Policie prověřuje několik videí z jízd Filipa Turka. Převládá oblačno, k večeru čekejte i lokální přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. V blízkosti městských lázní v Ústí nad Labem firma hloubí nový 400 metrů hluboký geotermální vrt. Nahradí ten stávající, který už je v nevyhovujícím stavu. Městské služby tímto vrtem za bezmála 10 milionů korun chtějí zajistit chod lázní v budoucích letech. Více řekl vedoucí provozu dopravní obsluhy a správy majetku městských služeb v Ústí nad Labem.

0: Unstable.
1: Stávající vrt ML2 je v havarijním stavu, degraduje, jsou tam průsaky vody do té půdy, kdy ten vrt už nemá takovou vydatnost a hrozí jeho zborcení.
0: Vrt by měl být hotový do 3 měsíců. V Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže a pobodaný v nemocnici zemřel, informovala o tom dnes ČTK. Policie v souvislosti s tímto případem zadržela podezřelého. Bližší informace vzhledem k vyšetřování v tuto chvíli nezdělila. Řekla to na síti X. Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři. Ke zjištění přesné příčiny úmrtí oběti byla nařízena soudní pitva. Veřejné kontejnery na odpad v Novém Boru jsou vyčištěné a vydezinfikované. Radnice u odpadové firmy objednala pojízdnou mycí linku, ve které nádoby prochází několika stupňovým čistícím procesem. Cílem je omezit v letních měsících zápach a také množení hmyzu. Radnice ze stejných důvodů doporučuje očistu kontejnerů i majitelům rodinných domů, kteří mají menší nádoby o objemech 120 a 240 litrů. Zařídit si ji ale musí sami. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna roku 2021 je dostupné na sociální síti YouTube a jako první na něj upozornil server Novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
2: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
0: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie současně vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy srazilo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
3: Počasí.
0: V noci očekáváme převážně oblačno a místy přehánky, zejména na horách. Teploty klesnou na 14 nebo i 7 stupňů. Zítra bude dopoledne převládat oblačno s přehánkami, zejména na horách. Tam čekejte i čerstvý vítr. Odpoledne začnou přehánky postupně ustupovat. Teploty zítra do 22 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Keblicemi a Brňany na Lovosicku policie řeší nehodu dvou dodávek. Na průjezdu Lukavcem u Lovosic v průmyslové zóně se srazila 2 osobní auta. Pozor u Nového Boru v Okrouhlé je na silnici 1/9 kvůli nakládce suti omezený průjezd po mostě. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Možná jste si teď Český rozhlas Sever naladili záměrně, možná jste tu jen náhodou. Každopádně začíná dnešní pohodové odpoledne. Se zámeckým létem se dnes vydáme na jedno hodně oblíbené místo, do Českého Krumlova. Chytrá houba z Uherců na Lounsku dobývá svět a snaží se změnit i přístup zemědělců v Česku. Podle výrobce dokáže nahradit i zaběhlé chemické postřiky. Více si o ní řekneme zhruba za 15 minut. V typech hodně koncertů, jedno divadlo i kino za stovku a slavným Severočechem bude válečný hrdina Josef Sušánek a přidáme také písničky, které nestárnou. Tentokrát od kapely Brontosauři nebo skupiny Rangers, teď už ale Karel Gott.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Brontosauři na kameni, kámen, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin a k tomu skoro 11 minut. Počítáte se mezi vodáky? Pak jste se alespoň jednou za život vydali na Vltavu a navštívili tak Český Krumlov. My ho teď navštívíme se Zámeckým létem a Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho už vstupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Závidím skladba, kterou Jiří Grossman napsal na slunku svého života a nakonec ji věnoval zpěvačce Nadě Urbánkové. Od ní jsme ji právě teď slyšeli. Brzy nás čekají Bee Gees, za necelých 6 minut tady bude 14:30 a my pokračujeme s informacemi od nás ze severu Čech. Místo chemie budou zemědělci používat houbu. A nejen tak ledajakou. Pythium oligandrum je chytrá houba, která by podle českého výrobce mohla nahradit běžné chemické fungicidy. Jde o český patent, který zatím používají hlavně zemědělci v zahraničí. Ročně z laboratoří v Uhercích na Lounsku do světa zamíří až 120 tun této houby.
1: Chytrá houba se vyznačuje tím, že je hyperparazit, což znamená, že parazituje všechny ostatní houby a primárně ty patogenní. Takže my vlastně z toho důvodu můžeme používat jako registrovaný fungicid, který vlastně požírá ty patogeny.
2: Popisuje Ivana Suchánková ze společnosti Biogama, na jakém principu houba Pythium oligandrum nebo také chytrá houba funguje. Svou centrálu, kde houbu odborníci pěstují, mají v Uhercích na Lounsku.
1: Máme teďka biotechnologickou výrobu, která je teda v Ústeckém kraji a vlastně jsou to sterilní prostory, kdy my jsme schopni tu houbu vlastně množit, formulovat a pak si ji sami balíme a právě posíláme do 45 zemí světa.
3: Největší odběratel je Čína. Zároveň obrovský potenciál toho, kam i se jako vyvíjíme, je do plodin, které jsou buď nízkoreziduální, ale většinou jdeme po těch drahých plodinách. Takže těch, co vám končí na stole, ty reálně jíte. To naše zaměření je, jak říkám, no, na ty table crops, na ty věci, které končí na tom stole, na ty drahé plodiny, kakao, banán.
2: Upřesňuje mluvčí společnosti Šimon Heidenreich. Prosazení biologického fungicidu v Česku není vůbec jednoduché. Zemědělci jsou tu podle Ivany Suchánkové velmi konzervativní a spíš používají chemické prostředky.
1: Abyste přesvědčil někoho, aby používal vaše produkty, musí si je několik sezon zkoušet. Když přečtete těch několik sezon, to jsou 2-3 roky, k době, kterou trvá zaregistrovat ten produkt, což může být až 10 let v Evropské unii, tak to jste na 15 letech.
2: Po ověření účinnosti chytré houby by se biopostřiku nebránil ani chmelař Aleš Mašanský. Klíčová je ale cena.
4: Naším zájmem je používat co nejméně té chemie. Chemie jsou náklady, to znamená, potřebujeme tu produkci dělat co nejlevnější a co nejšetrnější. Takže jedině dobře, uvidíme, čas ukáže tu účinnost a pokud se osvědčí, rádi budeme používat.
2: A houba by v budoucnu mohla pomáhat i s dalšími problémy v zemědělství.
1: My se specializujeme hodně na nemoci půdy. Takže celkově jmenuje se to root rot v angličtině, takže na fusarium, verticillium, cokoliv, co vlastně v půdě dělá neplechu.
2: Shrnuje další směřování Ivana Suchánková. Z Uherců Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Půl třetí, skoro jedna minuta k tomu pokračuje středeční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Je čas na další tipy a my se teď samozřejmě vydáme na několik míst u nás na severu Čech. A začneme v Litvínově zámeckým kulturním létem, kdy vám na nádvoří zámku Valdštejnu zahraje a zaspívá v 16 hodin Lubomír Strandě Strání. V Chomutovském městském parku to bude v 16.30 koncert dechové hudby. Vstupné je zdarma a pravidelné středy dnes doplní veselá krušnohorská muzika Williama Béreše. Pravidelná je také živá křížovka v Křížově ulici v Děčíně. Dnes v programu písničkářka s vlastní tvorbou Marie Tilšarová, vítězka celostátní Porty, a začátek je v 18 hodin. Hodně živo bude dnes téměř v centru Ústí nad Labem. Veřejný sál Hraničář dnes zahájí letní doprovodní program k výstavě Bydlet Ústí. V 15 hodin tu začne swap, tedy výměna a prodej rostlin, a v 16 hodin dílna pro děti na téma Střípky z domova. Od 20 hodin pak zahrají Václav Havelka a Jiří Imlouf, dva výrazné hlasy domácí alternativní scény na jednom pódiu. Zastavit se můžete také v 17.30 u nedalekého Bystra Park, kde vás pro změnu čeká Salsa tančírna pod širým nebem. Brilantně napsaná komedie plná zvratů a záměn o manželství, milencích a svatebním chaosu. Dokud nás milenky nerozdělí, to je pro změnu program v Roudnickém zámeckém parku v 19 hodin. V hlavních rolích Vladimír Kratina, Veronika Frejmanová, Jana Bernášková a další. Filmová kancelář Ústeckého kraje letos v říjnu oslaví 10 let své existence. Kulaté výročí připomene mimo jiné symbolickým dárkem pro veřejnost. Od července do října nabídne ve spolupráci s producenty, distributory a zapojenými kiny projekce filmů, které vznikaly v Ústeckém kraji za 100 korun. Dnes tak v Jirkovském kině uvidíte za stovku od 20 hodin Zápisník alkoholičky.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Pravidelný návštěvník vysílání Českého rozhlasu Sever i v pohodovém odpolední skupina Rangers, písničky, které nestárnou, Láska je věc kouzelná. 14 hodin 38 minut a my pokračujeme teď s dalším slavným Severočechem a Milan Knotek nám představí odbojáře Josefa Sušánka.
1: Slavní Severočeši.
2: Byl mučen, ale nikoho neprozradil. Josefa Sušánka si pamatujeme jako jednoho z hrdinů protifašistického odboje. Narodil se v roce 1896 ve Vrbně nad Lesy na Lounsku, kde také strávil dětství. Potom se přiženil do Slaného. Pracoval jako strojní zámečník a autodopravce. Působil tu také jako krajský náčelník jednoty proletářské tělovýchovy. Ve 30. letech vstoupil do místního hasičského sboru, jehož starostou byl právník Miroslav Haken. Společně s ním a Františkem Hrinkem vykonával Josef Sušánek odbojovou činnost. Spočívala především v přechovávání zbraní, munice a dokumentů. Hasičské odbojové hnutí s centrálou v Plzni ale začalo gestapo postupně rozkrývat. Haken byl zatčen už v roce 1942. Pro Sušánka si přijala tajná policie v říjnu 1944. Měl ho udat jeden z hasičů, který nevydržel trýznivý výslech. Sušánek byl odvezen do věznice gestapa v malé pevnosti Terezín. Opakovaně byl vyslýchán a krutě mučen. Nacisté se ale od něj žádná další jména nedozvěděli. Na následky poranění ledvin zemřel v březnu 1945. Prezident republiky Edvard Beneš mu rok po válce udělil československý válečný kříž in memoriam.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: A breathless drive on a downtown street.

0: Slavný Smoky, 14 hodin, skoro 48 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a středeční pohodové odpoledne. Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem letos nabízí zhruba 70 příměstských táborů pro 2000 dětí. Jedním z nich je hudební příměstský tábor, kde děti tento týden hrají na kytary, klavír a další nástroje. Přidat se mohli začátečníci i zkušenější hráči.
1: Tak to zní tento týden Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Hudební tábor si užívají například 12-letý Dominik a 14-letá Nikola.
2: Je to tady úžasný, lidi jsou tu strašně pohodlní a krásně se s nima mluví, komunikuje.
3: No, hlavně mě přihlásila mamka, protože jsem chodí taky na kytaru a taky protože jsem se chtěla zdokonalit v kytaře, protože jsem dlouho nehrála.
1: Přihlásit se mohl každý, kdo má zájem o hudbu, bez ohledu na věk nebo zkušenost. Jak pracuje s dětmi, aby si každé přišlo na své, popisuje hlavní vedoucí Filip Hubl.
4: Snažím se brát každého individuálně, to určitě ano, ale primárně nestavě ty rozdíly, jakože ty jsi začáteční, tak ty zkusíš jenom tohleto. Ne, snažím se rovnou vtáhnout do děje a pak člověk pozná, co to dítko snese a dá se s tím pracovat dál. Ale nesetkal jsem se s tím, že by se mi v úzovkách někdo šprajcil nebo někdo, že by mi řekl, na tohle nemám. Ba naopak, teď se mi tady podařilo kluka naučit prostě za 2 dny, umí asi 6 akordů. To je krásný a hraje měsíc na kytaru.
1: Filip Hubl tu už několik let učí v hudebních kroužcích, svůj vlastní tábor vede ale poprvé. Program doplňuje například muzikoterapie, zpěv, venkovní pohybové aktivity nebo improvizace.
4: Výborně, stačí, super. Teď byl to e-mol, to jsou ty 2 prstíky.
1: O letošním zájmu mluví vedoucí předškolního oddělení a hudebních kroužků Petra Mecelová.
5: My máme ty příměstské tábory všechny úplně plný, až se nestačíme jako tomu divit, protože třeba v jednom týdnu v téhle jedné budově probíhá 7 příměšťáků najednou a všechny jsou naplněné, což je odhadem kolem 150 dětí. Příští týden je to samé. Máme ještě i spoustu náhradníků a bohužel jako je nemůžeme umístit.
1: Tento pátek děti zahrají rodičům nacvičené lidové písně a týden zakončí společným táborákem. Z Ústí nad Labem Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Česká Kamenice má nový domov pro seniory za 240 milionů korun. Více prozradíme ve zprávách, které tady budou už za necelých 7 minut. Pokračuje tak vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Česká Kamenice dokončila během jednoho roku stavbu domova pro seniory za 240 milionů korun. Litoměřice letos mezi obyvatele rozdělí 700 tisíc korun, aby utráceli v místních obchodech. Pařížský Louvre otevírá galerii, ze které zloději loni na podzim ukradli vzácné šperky za 2 miliardy korun. Převládá oblačno, k večeru čekejte i lokální přehánky nebo déšť, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. České Kamenici se podařilo během jednoho roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě z 28 lůžky byly 240 milionů korun. Většinu pokryly dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti. Řekl to starosta Jan Papajanovský z Hnutí Starostové a nezávislí.
4: Probíhají jakoby dodělávky uvnitř těch domů a zároveň i v okolí dotlaždil se nějaký chodníčky, dělají se terénní úpravy, buduje se oplocení. S tím, že my bychom byli rádi, kdyby zhruba během měsíce se tam mohli nastěhovat první vlastně obyvatelé.
2: Město využilo evropské dotace a přispěl také Ústecký kraj. Vedení Litoměřic chce podpořit místní podnikatele. Radnice se rozhodla mezi obyvatele s trvalým pobytem starší 18 let rozdělit 700 tisíc korun. Informovala o tom mluvčí města Michaela Rosypalová. Pilotní ročník projektu Korenci začne v Litoměřicích 1. září.
5: Peníze si rozdělí prvních 700 lidí. Každý získá

0: Od města 1000 korun na nákupy u obchodníků v Dlouhé a Mostecké ulici. Radnice tak chce podpořit provozovny, které jsou delší dobu zatížené stavebními pracemi. Ty komplikují pohyb zákazníků i běžné fungování obchodů. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz, oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkón, bruskou rozřezali dveře a následně vitríny. Z nich ukradli vzácné šperky, které nosili například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je teď v rukou restaurátorů. Galerie se otevírá prázdná, návštěvníci v ní budou moci teď obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století.
2: Počasí.
1: V noci převážně oblačno, místy přehánky, zejména na horách teploty klesnou i k 7 stupňům. Zítra bude dopoledne převládat oblačno s přehánkami, zejména na horách, tam čekejte i čerstvý vítr. Odpoledne začnou přehánky postupně ustupovat. Teploty zítra od 17 do 22 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 253 mezi Krupkou Přítkovem a Dubím na Teplicku čekejte kvůli opravám kyvadlový provoz. Omezení v pruzích je naplánováno do konce srpna. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: S vámi stále Český rozhlas Sever, středeční pohodové odpoledne může pokračovat a francouzská zpěvačka Mary Mathieu slaví 80. narozeniny a my si tuto pokračovatelku slavných šanzoniérek, třeba jako Edith Piaf, připomeneme a zmíníme už za malou chvíli. Také navštívíme obec, kterou proslavila obrovská bitva v roce 1813. Asi už tušíte, že mluvím o Chlumci, a to v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí, a vydáme se tento i do Českého ráje. Přidáme opět písničky, které nestárnou, tentokrát zaspívá Pavel Didovič, později tady budou Olympici, ale teď už Xindl X.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Bláznova ukolébavka Pavel Didovič, písničky, které nestárnou, opět na Českém rozhlase Sever, 3 hodiny odpoledne a k tomu už 12 minut. Miri Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šanzonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let. Dnes slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo se jí publikum po celém světě. Příští rok se vrátí k nám do Česka. Oui, je crois
1: qu'une vie ça commence avec un mot d'amour. Na televizních obrazovkách se Miri Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Hello.

0: Skupina Jelen za malou chvíli budou pokračovat. Pet Shaboy z 15 hodin skoro 22 minut. S vámi je stále Český rozhlas Sever a dnešní středeční pohodové odpoledne. A teď už v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme další obec, která se proslavila v minulosti a já myslím, že znalci historických bytech velmi dobře budou znát tuto obec i hledači historických artefaktů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Slavná bitva u Chlumce z roku 1813 proslavila obec Chlumec na Ústecku po celé Evropě. Odehrála se 29. a 30. srpna a spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona. Té velel generál Van Damme. Bitvu dodnes připomíná několik památníků. Monumentální památník, který byl postaven roku 1913 ke stému výročí bitvy, najdete na východním okraji obce. Je to taková vysoká válcovitá věž se sochou lva, ke které vede dlouhé schodiště. Pokud se chcete trochu projít vojenskou historií, můžete se vydat po žluté turistické značce, která spojuje památníky a jiná významná místa napoleonské bitvy u Chlumce. Délka téhle trasy je 7,5 kilometrů. Začíná u ruského památníku v Přestanově, vede do Chlumce ke zmíněnému památníku bitvy z roku 1813, dál prochází Žandovem, kde odbočuje k pomníku zajetí generála Van Damma a pokračuje do Varvažova kolem pruského pomníku a končí u rakouského pomníku ve Varvažově.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Skupina Elán v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Brzy bude pokračovat třeba Marcel Holanová nebo partička Olympic. Máme minutu po půl čtvrté. Když se řekne Český ráj, většině lidí se asi nejspíš automaticky vybaví Trosky nebo Hruboskalsko. O tom, že tamní HKO nejsou jen skalní útvary, případně hrady a zámky na hlavní turistické trase, si redaktorka Jana Švecová povídala s Václavem Lukou z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v Turnově. Řeč přišla i na takzvaný overturismus.
1: Tak overturismus je určitě jeden z problémů, který v HKO nějakým způsobem řešíme, no se s ním musíme vypořádat. Ale myslím, že je dobrý zmínit, že to, co dělá Český ráj rájem, je především jeho rozmanitost. Jako to je právě to, co je na tom ráji nejhezčí. Že tady máme krom skalních měst i spoustu rybníků a luk a nejrůznějších typů lesa. Máme tady mokřady, potoky, rybníky a tak dále. A na to jsou navázané druhy kytek a druhy zvířata. Takže si myslím, že je dobrý v tom Českém ráji vlastně navštívit vícero území, vícero typů těch území. Ne se podívat jenom na Hrubou skálu nebo jenom na Trosky, ale ten Český ráj nacítit v celého kráse, to znamená navštívit vícero těch nejrůznějších biotopů.
2: Takže je to taková, dá se říct, že vlastně v rámci České republiky je to taková velká koncentrace vlastně těch přírodních krás a té přírodní rozmanitosti?
1: No bez pochyby je to právě krédo toho Českého ráje. Co si budeme povídat, v Jizerských horách je to sice moc krásný, mají tam hory, mají tam bučiny, ale co všechno máme my tady v ráji? To není jen tak.
2: Co vlastně je z vašeho pohledu to nejvzácnější, co se snažíte ochraňovat asi všechno, proto jste tou chráněnou krajinou oblastí, ale o co se třeba teď i v souvislosti s klimatickými změnami nebo s tou vysokou návštěvností, o co se nejvíc obáváte?
1: Ta místa, o které si snažíme nejvíc starat, tak jsou definované, že to jsou buď přírodní rezervace, přírodní památky, zkrátka nějaký maloplošný zvláště chráněná území, kam směřujeme primárně naší péči. Jste zmiňovali tu klimatickou změnu, asi nejdůležitější úkol, který nás čeká, tak je určitě nějaká práce s vodním prostředím. A to je vlastně navrátit ten vodní režim do nějakého stavu, který tady byl předtím, než jsme ho celkem solidně zlikvidovali díky melioracím a napřimováním vodních toků a tím, že jsme znečistili vlastně vodní toky. Pokud se nám podaří navrátit ten vodní režim do nějaké fáze, která tady byla před tady těma hrůzama, které jsme provedli, tak si myslím, že to může pomoct i nějakému mikroklimatu tady v tom území.
2: Návrat těch toků k jejich původní podobě, to je téma, které zmiňuje jako recept řada ochranářů.
1: Jednou z takových zajímavostí, kterou tady v ráji máme, je, že máme tady několik rybníků, několik desítek rybníků a z toho několik rybníků je dokonce ve vlastnictví státu a tím pádem vlastně za užívání těch rybníků je zodpovědná agentura, tedy my. Takže my máme tady velkou výhodu, že můžeme v našich rybnících řekněme hospodařit takovým způsobem, který je méně intenzivní. Není naším cílem nějaký velký hospodářský zisk, ale spíše jde nám o to, abychom to prostředí připravili nebo udělali ho tak, aby bylo více přírodě blízké, řekněme. Nejde nám o to, aby jsme tam hospodařili intenzivně, aby tam prostě ten hospodářský zisk hrál prim, ale spíš tam snažíme ukázat nějaké důležité otázky právě co se týče ochrany přírody.
0: Říká Václav Luka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v Turnově.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Nech to být, Petr Janda, Olympik v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. 15 hodin 41 minut. Vrátíme se do dopoledního vysílání, kdy si s váma Renáta Filipi povídala na téma prázdniny u babičky, u dědy, kam jste jezdívali vy, a zavolala Jitka z Hradiště.
1: Já jsem jezdila do jedné vesničky blízko Bezdězu, k mojí babičce, byla to maminka mojí maminky. A jak babičky dříve byly hodný, velmi dobře pekly, dělali nám vdolky, ale byly taky přísný. Ale hodně milé přísný. Šli jsme na borůvky, ráno v 4:30 z postele, plný kýbly jsme vesli veliký, jak byly takový ty aluminiový, se říkalo dřív. Ale opravdu jsme se tam scházeli. Babička v té obci měla ještě sestru Růženku a k ní taky jezdili děti. Sešlo se nás víc dětí, šla nás parta a v 10:30 už jsme byli z Bezděských lesů na kopečku dole ve vesnici. Vesnička se jmenovala, já vám to řeknu, Luka Udox, je to tam velmi pěkné doteď, ano. Hezky se to tam i zlepšuje, ale my už tam nejezdíme. Babička už nežije několik let, ale moje maminka zaplať pámbu ještě žije, takže moje vnoučata mají taky prababičku ještě.
0: Zítra dopoledne si s vámi bude Renáta Filipi povídat o starých dopisech. Kdy jste naposledy psali dopis nebo nějaký dostali? Schováváte si staré rodinné dopisy a pohlednice? Máte uložené třeba milostnou korespondenci nebo dopisy z vojny? Od koho jste dostali a komu jste napsali nejvíc dopisů? Zítra po 9. hodině zavolejte přímo do vysílání na číslo 475 212 212 nebo pište na Facebook, po případě na náš známý e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje Jon Sekáda, 15 hodin 43 minut. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa.

0: Marie Rotrová, její hvězda Supernova, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, které ale už zanedlouho bude končit. Následovat bude Himuriáda, dnes s výtvarnicí a herečkou Ivou Hittnerovou. A ještě než skončíme dnešní pohodové odpoledne, máme pro vás jednu zajímavost. První psi se podívali na hranice vesmíru přesně před 75 lety. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: At 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější a když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Je 16 hodin. Těžební společnost Severn Pavla Tykače podle mluvčí Jany Hasmanové sama rozhodne, kolik vyplatí obcím při obnově krajiny po těžbě uhlí. Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů podle policie zatím dosahuje k 500 000 korun. Archeologové našli v českolipském renesančním letohrádku pozůstatky po barvení látek. Převládá oblačno, k večeru i lokální přehánky, teploty do 25 stupňů. Peníze ušetřené díky samovolné obnově krajiny po těžbě uhlí na Mostecku patří těžební společnosti Severn, Česká energie a nikoli státu nebo obcím. ČTK to dnes řekla ředitelka komunikace Severn Services Jana Hasmanová v reakci na úterní výzvu Hnutí Duha a Greenpeace. V ní ekologické organizace tvrdí, že úspory z takzvaných sukcesních rekultivací by měly podpořit rozvoj regionu. Podle Hasmanové může společnost případné peníze obcím poskytnout pouze dobrovolně formou daru. Sukcesní nebo také přírodní rekultivací už prochází velká část lomu ČSA na Mostecku a je plánovaná také v části lomu Vršany. Tam má těžba skončit kolem roku 2030. Středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se částka ale dál navyšuje. Případem se zabývají od počátku července. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisté stále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová.
2: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
1: Končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu v České Lípě. Renesanční letohrádek a dvě sousedící budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea. Pod podlahami archeologové objevili dodnes tekutý ingoust. Podlahy ukrývaly také pozůstatky po vaření cukru nebo barvení látek. Průzkum bude podle archeologa muzea

0: Stanislava Martičáka pokračovat i po srpnovém zahájení stavebních prací. Ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jenom konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje.
1: Počasí.
0: V noci místy přehánky, zejména na horách, teploty klesnou i k 7 stupňům. Zítra čekejte oblačnost s přeháňkami, opět zejména na horách, kde počítejte s čerstvým větrem. Odpoledne začnou přehánky postupně ustupovat. Teploty zítra i do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Hubane na Chomutovsku se převrátil traktor s valníkem, silnice je uzavřená a nehoda v Lovosicích u nájezdu na D8 se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště a to je Kamencové jezero u Chomutova.
2: Tam se koupe Angelika?
3: A?
2: A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání, jenom. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychrášky, nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás jistě určitě nasměruje. Podívej se tamhle, a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, teda to, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme, ta nikdy nesklame, Stelinku Zázvorkovou, a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka Humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivů Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji. Dovidenia.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje Humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Na schle, ahoj, na schle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Na
5: děkujeme, schovou. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě. Pro jistotu
5: v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátí téměř o zem. Člověk neví, čemu se směju. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a směju se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no, což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: tak... Já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by týchala, nebo co, takhle asi, prosím, nepší asi tak, prosím.
4: Pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Doby tu přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. A tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dodejte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti, tedy když chci. Dívejte se dobře. Halo? Je tam Žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to byl rok 75, František Filipovský s Václavem Lohniským. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu, a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ily Janžurové a tohle, ale Lohniský tam byl úchvatnej, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No, no, no a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Janžurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošný.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohniským i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Svrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je
8: bezvadný prostředí.
4: To
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, že ne. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Aha, se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá Humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehraje. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no, pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme zatím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece odjakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmelton Wetterlaudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval vládní novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ve Chvalíně na Podříbsku mají nový denní stacionář pro autisty. Na jaře příštího roku by mohla začít oprava fotbalového stadionu na Stínadlech v Teplicích. Převládá oblačno, k večeru čekejte i lokální přehánky nebo déšť, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to dnes na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny, poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel využil pravomoc vrátit sněmovně po třetí, je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše z hnutí ANO. Nový denní stacionář pro pacienty s poruchami autistického spektra zahájil provoz ve Chvalíně u Roudnice nad Labem. Informovala o tom vedoucí stacionáře Hana Hozáková z neziskové organizace Naděje, která službu provozuje.
2: Denní stacionář je určený lidem s poruchou autistického spektra ve věku od 14 do 45 let se sníženou soběstačností, včetně lidí s kombinovaným postižením nebo potřebou vysoké míry podpory. Podrobný ceník najdou zájemci na internetových stránkách Naděje. Schválená Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Přípravy modernizace teplického fotbalového stadionu na Stínadlech i výstavby mládežnického centra v blízkých Modlanech postupují podle plánu. Společně s architekty to na tiskové konferenci v tomto týdnu oznámil majitel FK Teplice Milan Kratina. Teplický klub představil novou podobu stadionu v únoru s tím, že při ideálním scénáři by se mohlo začít stavět na jaře příštího roku. Hotovo by mohlo být do roku 2029. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru v Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
0: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat příští týden.
1: Počasí.
0: V noci převážně oblačno, místy přehánky, zejména na horách, teploty klesnou na 14 nebo i 7 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek,

0: Dopoledne oblačno s přeháňkami zejména na horách a tam čekejte i čerstvý vítr. Odpoledne začnou přeháňky postupně ustupovat. Teploty zítra od 17 do 22 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici z Nečemis na Tuchořice na Lounsku havaroval motorkář. Silnice 225 Uhban na Chomutovsku je stále uzavřená kvůli nehodě s převráceným traktorem a valníkem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Stále příjemnou středu 22. července. Magdalenám všechno nejlepší k svátku. U nás na Českém rozhlase Sever začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled aktuálních informací ze severu Čech pro nás má teď František Janačík.
2: Město Ústí nad Labem objednalo vyhloubení 400 metrů hlubokého geotermálního vrtu u městských lázní. Práce budou trvat 3 měsíce a vyjdou na bezmála 10 milionů korun. Nový zdroj vody má zajistit provoz lázní v budoucích letech. Jak vysvětlil Milan Stýblov z ústeckých městských služeb, stávající vrt ML2 postupně degraduje.
3: Je v havarním stavu, degraduje, jsou tam průsaky vody, ten vrt už nemá takovou vydatnost a hrozí jeho zborcení.
2: Podrobnosti uslyšíte kolem 17:30. Město Česká Kamenice dokončilo stavbu nového domova pro seniory s kapacitou 28 míst. Stavební práce trvaly rok a vyšly na 240 milionů. 160 milionů město dostalo z evropských dotací, 8 miliony přispěl Ústecký kraj. Podle starosty Jana Papajanovského z hnutí Starostové a nezávislí by se do 2 domů nového domova měli klienti nastěhovat přibližně za měsíc. Středočeští kriminalisté od začátku července pročítají spisy v kauze zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Škodu doposud vyčíslili na 450 tisíc korun, částka ale podle nich není konečná. Pobyty si objednali dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Jak k vyšetřování dnes řekla mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová, policie pracuje na přípravě obvinění z přečinu podvodu.
4: Evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina.
2: Vědci z laboratoří firmy Biogama v Úhercích na Lounsku mají světový patent na takzvanou chytrou houbu. Jak v dnešním vydání Dne v kraji uslyšíte, houba Pythium oligandrum by mohla nahradit běžné chemické fungicidy, protože dokáže nahradit i zaběhlé chemické postřiky. Více se dozvíte v této hodině. V Ústí nad Labem dnes ráno muž pobodal jiného muže a ten po převozu do nemocnice zraněním podlehl. Informovala o tom dnes policie na síti X. Události podle policistů předcházela vzájemná rozepře. K přesnému zjištění úmrtí oběti lékaři provedou soudní pitvu. Muže podezřelého z útoku policie zadržela.
1: Informace ze severu Čech si připravil František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Skoro 14 minut po 17. hodině na Českém rozhlase Sever posloucháte Den v kraji. V České Kamenici postavili dva domovy pro seniory. Rychlá stavba byla podmínkou získání 160 milionové dotace. Do nových budov se začnou klienti stěhovat během srpna. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Vedení města váhalo, jestli se má do stavby dvou domů na břehu řeky Kamenice pustit, protože se oznámení o obdržení dotace protahovalo. Nakonec se zastupitelé rozhodli, že to risknou. Se stavební firmou se dohodli na opatřeních, jak co nejvíce zkrátit čas mezi jednotlivými úkony. Všechny schvalovací procesy šly například elektronickou cestou a stavební dozor nebo rozpočtáři museli být kmenoví zaměstnanci jedné firmy, aby se všechny změny v dokumentaci daly stihnout během pár dní. Stavět se začalo loni na jaře a město si dva objekty převzalo tento týden. Já ještě doplním, že celkové náklady na dvě nové budovy se vyšplhaly na 240 milionů korun. Z evropských peněz dostalo město 160 milionů a 8 miliony přispěl Ústecký kraj.
2: No a jsou ty domy úplně hotové, nebo je tam potřeba něco dokončit?
1: A ta stavební část už je kompletně hotová, teď zbývají malé dodělávky, jak upřesnil starosta Jan Papajanovský za Starostů a nezávislých.
3: Probíhají jakoby dodělávky uvnitř těch domů a zároveň i v okolí, dodlažďují se nějaký chodníčky, dělají se terénní úpravy, buduje se oplocení s tím, že my bychom byli rádi, kdyby zhruba během měsíce se tam mohli nastěhovat první vlastně obyvatelé.
1: Celková kapacita nových domovů je 28 lůžek. Část klientů se do budov nastěhuje ze stávajícího domova pro seniory, který kapacitně nevyhovuje, a část klientů se bude podle Papajanovského rekrutovat ze seznamu čekatelů na umístění v domově pro seniory.
2: Dobře, říkala si, že ten stávající dům nevyhovuje kapacitně. A co s ním? Chce ho město nějak zvelebit?
1: Určitě to plánuje. Tím, že se část kapacity tedy klientů uvolní, může město začít pracovat na opravách takzvaného horního domova, jak říká starosta Papajanovský.
3: My už jsme trošku s některými věcmi začali, protože se tam třeba jedno patro už udělalo nový, včetně střechy. Letos se tam udělala nová jídelna pro klienty. Je to závislé na finančních prostředcích jako další pokračování. To znamená, tam se to nebude dělat jako generální rekonstrukce najednou, tam se to bude dělat jako za provozu po různých etapách.
1: Opravy a zvelebení ale budou stát podle starosty desítky milionů korun a práce by mohly začít v roce 2028.
0: Prozradila Petru Beranovi ráno Daniela Pilařová.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Nám teď dělali Hana Zagorová a Karel Wagner. Harry mistře basu, posloucháte Český rozhlas Sever, den v kraji a my se jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A já přivítám na telefonní lince meteorologa Pavla Juzu, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se na to počasí podívat, jak vypadá právě teď a co nás čeká odpoledne.
2: Tak teď v současné době máme většinou polojasná až oblačná. Teplota většinou v rozmezí 19 až 22 stupňů a v dohledné době se nějaké radikální změny nečekají v nejbližších 2-3 hodinách.
0: Pojďme se podívat také na noční počasí a ranní teploty.
2: Tak během noci bude přibývat oblačnost a místy se vyskytnou přehánky, přičemž na severovýchodě kraje a na horách těch přehánek bude trochu víc, na jeho západě naopak trochu méně. A teploty by měly do rána klesnout na 14 až 11 stupňů, na horách 10 až 7 stupňů. A vítr většinou mírný, západní až severozápadní, místy přechodně i slabý, ale na horách se čeká čerstvý severozápadní vítr.
0: A samozřejmě mě bude zajímat také zítřek, čtvrtek 23.
2: Tak většinou bude převládat velká oblačnost s přehánkami, zejména na horách a na severovýchodě kraje. Na jihozápadě kraje zase toho bude trochu méně, ojediněle se může vyskytnout i bouřka a maximální teploty trošičku nižší než dneska. 19 až 22 stupňů, ve Šluknovském výběžku jenom 17 stupňů a mírný na horách čerstvý severozápadní vítr.
0: Říká meteorolog Pavel Juza. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A my už teď pokračujeme duetem písničkáře Vabyho Daňka Raduzi Loch Lomond. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever.

0: Velká hvězda taneční scény 90. let DJ Bobo a jeho hit Everybody 6:02 pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. Vedle městských lázní v Ústí nad Labem teď vzniká nový geotermální vrt ML3. Ten nahradí stávající vrt, který už je v nevyhovujícím stavu. Městské služby novým vrtem za bezmála 10 milionů korun zajistí bezpečný chod lázní i v budoucích letech.
1: Tady ten stroj, který to vlastně vrtá, ten se nějak nazývá?
2: Ano, typ je GT900 Comacchio.
1: To je hezká mašinka.
2: Hezký špinavá už.
3: Vrtmistr Josef Zeman z firmy Stavební geologie České Bugějovice mi ukazuje, jak se takový vrt dělá.
2: Vrtání probíhá tak, že nejdřív se musí udělat úvod. Musíme projít tady přes složitý štěrky, které jsou do 16 až 17 metrů. Potom se vrtá ponorným kladivem cca do 200 metrů a od 200 metrů se bude vrtat valivým drátem.
1: To se vrtá nějakým jako tlakem nebo se to třeba
2: je to otáčí? Rotačně vzduchem, to je příklepové vrtání.
1: A teďka chlapi dělají co?
2: Teď čistíme jímku, aby se mohli uříznout pažnici a zatloucí tam dál.
3: Proč je výstavba nového vrtu nutná, popisuje vedoucí provozu dopravní obsluhy a správy majetku městských služeb v Ústí nad Labem Milan Stýblo.
4: Tak stávající vrt ML2 je v havarijním stavu, degraduje, jsou tam průsaky vody do té půdy, kdy ten vrt už nemá takovou vydatnost a hrozí jeho zborcení.
1: Jak hluboký bude ten vrt?
4: Nový vrt bude hluboký 400 metrů. Je to vlastně tlakový vrt, kdy teplota té vody z vrtu má 32 stupňů a v bazénu vlastně udržujeme nějakých 28 stupňů Celsia.
1: My jsme se bavili o tom, že ten vrt ML2 je teďka v havarijním stavu.
4: My máme posilovací čerpadla a ty nahrazují vlastně ztrátu toho tlaku toho vrtu ML2. Který vlastně teď používáme, ale městské lázně jsou celoročně v provozu.
3: Nový vrt i se zlikvidováním starého má být hotový do 3 měsíců. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Severočech, původně Litvínovák, teď Roudničák a Martin Maxa a 17 hodin 37 minut pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Místo chemie budou zemědělci používat houbu. A ne jen tak ledajakou. Pythium oligandrum je chytrá houba, která by podle českého výrobce mohla nahradit běžné chemické fungicidy. Jde o český patent, který zatím používají hlavně zemědělci v zahraničí. Ročně z laboratoří v Úhercích na Lounsku do světa zamíří až 120 tun této houby.
1: Chytrá houba se vyznačuje tím, že je hyperparazit, což znamená, že parazituje všechny ostatní houby a primárně ty patogenní. Takže my vlastně z toho důvodu můžeme používat jako registrální fungicid, který vlastně požírá ty patogeny.
2: Popisuje Ivana Suchánková ze společnosti Biogama, na jakém principu houba Pythium oligandrum nebo také chytrá houba funguje. Svou centrálu, kde houbu odborníci pěstují, mají v Uhercích na Lounsku.
1: Máme teďka biotechnologickou výrobu, která je teda v Ústeckém kraji a vlastně jsou to sterilní prostory, kdy my jsme schopní tu houbu vlastně množit, formulovat a pak si ji sami balíme a právě posíláme do 45 zemí světa.
3: Největší odběratel je Čína. Zároveň obrovský potenciál toho, kam i se jako vyvíjíme, je do plodin, které jsou buď nízkoreziduální, ale většinou jdeme po těch drahých plodinách. Takže těch, co vám končí na stole, ty reálně jíte. To naše zaměření je, jak říkám, no, na ty table crops, na ty věci, které končí na tom stole, na ty drahé plodiny, kakao, banán.
2: Upřesňuje mluvčí společnosti Šimon Heidenreich. Prosazení biologického fungicidu v Česku není vůbec jednoduché. Zemědělci jsou tu podle Ivany Suchánkové velmi konzervativní a spíš používají chemické prostředky.
1: Abyste přesvědčil někoho, aby používal vaše produkty, musí si je několik sezon zkoušet. Když přečtete těch několik sezon, to jsou 2-3 roky, k době, kterou trvá zaregistrovat ten produkt, což může být až 10 let v Evropské unii, tak to jste na 15 letech.
2: Po ověření účinnosti chytré houby by se biopostřiku nebránil ani chmelař Aleš Mašanský. Klíčová je ale cena.
4: Naším zájmem je používat co nejméně té chemie. Chemie jsou náklady, to znamená, potřebujeme tu produkci dělat co nejlevnější a co nejšetrnější. Takže jedině dobře, uvidíme, čas ukáže tu účinnost a pokud se osvědčí, rádi budeme používat.
2: A houba by v budoucnu mohla pomáhat i s dalšími problémy v zemědělství.
1: My se specializujeme hodně na nemoci půdy, takže celkově jmenuje to root rot v angličtině, takže na fusarium, verticillium, cokoliv, co vlastně v půdě dělá neplechu.
2: Shrnuje další směřování Ivana Suchánková. Z Uherců Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tina Turner, The Best, 17 hodin a skoro 48 minut pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem letos nabízí zhruba 70 příměstských táborů pro 2000 dětí. Jedním z nich je hudební příměstský tábor, kde děti tento týden hrají na kytary, klavír a další nástroje. Přidat se mohli začátečníci i zkušenější hráči.
1: Tak to zní tento týden Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Hudební tábor si užívají například 12-letý Dominik a 14-letá Nikola.
2: Je to tady úžasný, lidi jsou tu strašně pohodlní a krásně se s nima mluví, komunikuje.
3: No, hlavně mě přihlásila mamka, protože jsem chodí taky na kytaru a taky protože jsem se chtěla zdokonalit v kytaře, protože jsem dlouho nehrála.
1: Přihlásit se mohl každý, kdo má zájem o hudbu, bez ohledu na věk nebo zkušenost. Jak pracuje s dětmi, aby si každé přišlo na své, popisuje hlavní vedoucí Filip Hubl.
4: Snažím se brát každého individuálně, to určitě ano, ale primárně nestavět ty rozdíly, jakože ty jsi začáteční, tak ty zkusíš jenom tohleto. Ne, snažím se rovnou vtáhnout do děje a pak člověk pozná, co to dítko snese a dá se s tím pracovat dál. Ale nesetkal jsem se s tím, že by se mi v úzovkách někdo šprajcl nebo někdo, že by mi řekl, na tohle nemám. Ba naopak, teď se mi tady podařilo kluka naučit prostě za 2 dny, umí asi 6 akordů. To je krásný a hraje měsíc na kytaru.
1: Filip Hubl tu už několik let učí v hudebních kroužcích, svůj vlastní tábor vede ale poprvé. Program doplňuje například muzikoterapie, zpěv, venkovní pohybové aktivity nebo improvizace.
4: Výborně, stačí, super. Teď byl to e-mol, to jsou ty 2 prstíky.
1: O letošním zájmu mluví vedoucí předškolního oddělení a hudebních kroužků Petra Mecelová.
5: My máme ty příměstské tábory všechny úplně plný, až se nestačíme jako tomu divit, protože třeba v jednom týdnu v téhle jedné budově probíhá 7 příměšťáků najednou a všechny jsou naplněné, což je odhadem kolem 150 dětí. Příští týden je to samé. Máme ještě i spoustu náhradníků a bohužel jako je nemůžeme umístit.
1: Tento pátek děti zahrají rodičům nacvičené lidové písně a týden zakončí společným táborákem. Z Ústí nad Labem Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
7: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Jan Nedvěd, slavný podvod, a nás čekají ještě Mirai nebo Cyndi Lauper, ale hlavně 18. hodina další zprávy s Františkem Menačíkem, pak už vaše oblíbené písničky na přání a Míra Tartárek. Já se loučím, přeji krásný zbytek dne Magdám a Magdalenkám ještě jednou všechno nejlepší k svátku a zítra naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Pavel vetoval vládě premiéra Babiše novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Těžební společnost Severn Pavla Tykače podle mluvčí Jany Hasmanové sama rozhodne, kolik vyplatí obcím při obnově krajiny po těžbě uhlí na Mostecku. Na silniční přeložce kolem Lvové na Liberecku začali dělníci zakládat nové mosty. V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky, zejména na horách. Teploty klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to odpoledne na webových stránkách Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vládě navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
2: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Peníze ušetřené díky samovolné obnově krajiny po těžbě uhlí na Mostecku patří těžební společnosti Severn, Česká energie a nikoli státu nebo obcím. ČTK to dnes řekla ředitelka komunikace Severn Services Jana Hasmanová v reakci na úterní výzvu Hnutí Duha a Greenpeace. V ní ekologické organizace uvedly, že úspory z takzvaných sukcesních rekultivací by měly podpořit rozvoj regionu. Podle Hasmanové může společnost případné peníze obcím poskytnout pouze dobrovolně formou daru. Sukcesní nebo také přírodní rekultivací už prochází velká část lomu ČSA na Mostecku a je plánovaná také v části lomu Vršany. Tam má těžba skončit kolem roku 2030. Na staveništi nové přeložky silnice 1/13 ve Lvové u Rynoltic na Liberecku skončily práce na archeologickém průzkumu. Na žádné významné nálezy archeologové nenarazili. Naplno tak mohly začít práce na zakládce nových mostů a opěrných zdí, říká ředitel libereckého závodu, ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Stavba běží, v tuto chvíli lehce na to čekávání. Dokončují se vlastně skrývky, ale ta změna nebude tímhle tempem, že bychom tam do konce roku měli asfaltové vrstvy. Je to stavba na 2,5 roku, čeká nás výstavba z několika mostních objektů plus kanalizace přeložky inženýrských sítí.
0: Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě také zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno. Větší část budovy se zřítila.
1: Počasí.
0: V noci převážně oblačno a místy s přehánkami, zejména na horách, teploty klesnou na 14 nebo i 7 stupňů. Zítra bude dopoledne převládat oblačno a přehánky, zejména na horách, kde čekejte i čerstvý vítr, odpoledne začnou přehánky postupně ustupovat. Teploty zítra od 17 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově se na příjezdu do kruhové křižovatky silnice 7L z ulice Zborovská srazilo osobní auto s motorkářem. Pozor na silnici 1/15 v Litoměřicích na okružní křižovatce.

0: Situace nad nádražím se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Kolik Olga Blechová, Valdemar Matuška a Boty toulaví. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z těch písniček, které opravdu nestárnou. Pěkný večer vám také už od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte poprvé, neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 nebo si o písničku napište buď SMS, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo ovšem musíte napsat zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail. Adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první, než tady budou telefonáty. Mám tady SMSku s tímto textem. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od zpěvačky Madony Halliday. Bude to pro brášku Petra k jeho narozeninám. Za celou rodinu vše nejlepší přeje sestra Adéla. My také a tady je Madona.

0: Holiday, prázdniny, Madonna, písničky, dopřání a teď ve vysílání už nebudu sám, protože na telefonu už čeká první posluchač po 18. hodině. Jako první se dotelefonoval pan František z Lomu Mostu. Já vás vítám, hezký podvečer, jak jste říkal, tak vás takhle i pozdravím do vysílání.
1: Hezký podvečer vám i všem vašim posluchačům.
0: Děkuji moc. Tak písnička je nachystaná, bude to Ray Charles a I Can't Stop Loving You, já to i prozradím. Komu zahrajeme tu písničku?
1: Písnička bude pro Jitku do Větší, do Německa panu Herbertovi a jeho paní a také do Litvínova, paní vedoucí cukrárny u Horáku.
0: Tak
1: a písnička
0: zdravím.
1: Je pro vás. Děkuju. A pro všechny, kterým se tato písnička líbí. Děkuji vám za vyhledání.
0: Tak je pro vaší paní, aby jsme na ní nezapomněli. Ode mě třeba, možná i od vás, já nevím.
1: Ano.
0: Tady je Ray Charles, ať se hezky poslouchá. A naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ray Charles, I Can't Stop Loving You, krásná písnička, ta nám právě dohrála, aby nás potěšila hned ta následující. Ta už bude česky zpívaná od jednoho známého českého herce, hlavně komika. No a také tady mám na telefonu někoho dalšího. Po prvním posluchači už na telefonu čeká první posluchačka a tou je paní Anděla, hlásí se nám Hřivice. Je tomu tak? Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, pane Mirku, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku do Smolnice, Kolčavom, Andrtum do Pnětluk a Pepovi do Štětí, jestli ještě nechodí někde po světě.
0: Ano, on je takový cestovatel.
1: No, turista. On je takový cestovatel, no.
0: Ano.
1: Potom Hanice do Tolchovic, Božence do Jirkova a do Božence do Žatce.
0: Dobře, a také vám.
1: Vám do rádia. Děkujem. A pro posluchače.
0: A vybrali jsme Jiřího Grossmana a Vzdálené bubny. To je také moc hezká písnička. Tak si ji pojďme užít, vy se mějte krásně a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: A naslyšenou a děkuju taky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

tedy na přání Jiří Grossman a vzdálené bubny. Za námi první telefonáty a než se k telefonní lince vrátíme, mám tady teď nachystaný další z vašich písemných vzkazů a je to přání k krásným kulatým narozeninám. Dnes slaví 80 let paní Jarmila Polenová z Rumburku. Jarmilko, zdraví, ať stále slouží, nic tě nesouží, štěstí k tomu patří, ať ho máš stále dosti. Posíláme ti píseň Sladké mámení od Heleny Vondráčkové, klub seniorů Rumburk i od nás, ode mě všechno nejlepší, písnička k tomu.

0: Sladké mámení Helena Vondráčková, písničky na přání. Jak jsem slíbil, pojďme se teď vrátit k telefonní lince. Číslo do studia to je 475 212 212 a já už tady mám nachystaný telefonát, který je z Ústí nad Labem a ve vysílání vítám další věrnou posluchačku, paní Jarku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím vás a celé rádio.
0: Děkuji.
1: A písničku, prosím vás, posílám. Dneska má moje vnučka Magdalenka Slátek, takže jí samozřejmě, i když to neposlouchá, to je mi úplně jasný. Každopádně Magdalenkám, všem Magdalenám přeju hezký svátek, všechno nejlepší a víceméně všem posluchačům samozřejmě. A jako to, ta písnička, co jí teď pustíte, tak nevím, nějakým způsobem mě poslední dvou strašně chytla, takže si
0: A myslím, děkuju, že i posluchači také. No a ještě než ji pustím, tak jsem málem zapomněl, zdravím taky Elišku tam u vás, jo?
1: Já řídím, děkuju.
0: Tak
1: děkuju,
0: jak jsme se domluvili, Single X, písnička Proměna a jdeme poslouchat a hrát a samozřejmě, ať vám se moc hezky poslouchá a zase někdy zkuste zavolat. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Single X a písnička Proměna. Já už tady mám teď na telefonu nachystaného dalšího posluchače. Je to včerejší narozeninový oslavenec, pan Pavel z Kostelce nad Labem, kterého srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji velmi moc, pane Míro, za spojení a chtěl bych moc a moc poděkovat všem, kteří mi tam volali a přáli k mým narozeninám. Byl jsem velmi potěšen a v té večerní seanci, co jsem tady měl s lidma, jsem ani nestačil jim poděkovat včera po telefonu. Ale vy jste tam měl plno i bez mýho telefonu, takže jsem byl rád.
0: Ano, tady byl velký zástup gratulantů, tady bylo připraven. No, a na lince se
1: tak bych
0: občas
1: chtěl právě
0: objevil.
1: Poslat tu písničku jako poděkování
0: všem, ano.
1: Všem ženám. Hmm. Především to je Jarmila z Nuslí, paní Boženka z Žadce. Jo, taky Honzovi z Vlkavy, jsem byl překvapený, že mě taky blahopřál, tak mu taky byl všechno nejlepší. A ještě nějaká paní s Ústí nad Labem, ale bohužel jsem nezaslech to její jméno, takže...
0: Ono se ozve určitě.
1: Pro ženy i Ústí nad Labem, to je ten můj poděkování.
0: No a ještě dodatečně ode mě, jo, když se takhle slyšíme.
1: Děkuji
0: tak
1: moc,
0: všechno nejlepší.
1: A díky moc, hezký večer. Díky.
0: Mám také, až se hezky poslouchá Karel Gott a El Condor Pasa v jeho provedení. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

Písnička, kterou si vybíráte v písničkách na přání a také patří mezi ty, které opravdu nestárnou. Tak to byl Karel Černoch a Sen kovbojů. Písničky na přání pokračují za chviličku s dalším vaším telefonátem, ale já tady mám teď před sebou také nachystanou jednu z SMSek. Dobrý den, prosím o píseň Mississippi od Petry Černocké pro potěšení Marušce do Chomutova, Milence do Českého ráje, také Božence do Jirkova a Marcelce do Neštěmic. Děkuji, Iveta Česká Lípa. Také zdravíme a tady je Petra Černocká.

0: Petra Černocká a Mississippi, jsou tady písničky Dabčání. Já tady mám teď zase pro změnu nachystaný další z telefonátů. Z Českého Vrodu k nám volá posluchač Pepa. Pepo, zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jsme se domluvili, tak jsem nachystal, budou tady Zelenáči a písnička, která se jmenuje Zatracený život. Komu budeme hrát tu písničku? Komu byste ji chtěl poslat?
1: Tak to bude... bude to pro paní dispečerku.
0: Ano.
1: Bude to pro moji sestru na Sázavu. Pro vás.
0: Děkuju.
1: A to je všechno.
0: A písnička samozřejmě i pro vás, i pro vaši maminku. A aby ten život nebyl zatracený, ale jedině dobře. Aby byl všechno v pořádku, aby byl dobrý. Tak Pepo, ať se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Naschle.

Zelenáči, písnička, která se jmenovala Zatracený život, a já už tady mám nachystaný další z vašich písemných vzkazů, e-mailů, a je to další přání k narozeninám, jak se dívám. Dobrý den, prosím, zahrajte mamince Alence Stádníkové písničku od Marie Rotrové, Máma, se vzkazem Maminko, všechno nejlepší k narozeninám. Děkujeme za tvoji lásku a péči, máme tě moc rádi, Dana s rodinou. My také přejeme všechno nej a posíláme tuhle písničku.

Marie Jotrová a moc hezká písnička, jmenovala se Máma. No a já tady pro ty dnešní večerní písničky na přání mám nachystanou ještě alespoň jednu SMSku. Prosím, něco od Beatles pro pěkný večer a všechny pamětníky a pro mě. Díky, Karel z Děčína. Tak za chviličku zahraji, ovšem písničky na přání už také za chviličku pomalu končí a další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ať se vám tedy i dál hezky poslouchá, krásný večer a zítra se v tomto čase těším opět naslyšenou.

Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle premiéra Babiše aktivistické a nezodpovědné. Teplice opravují během prázdnin několik školních budov. Vedle městských lázní v Ústí nad Labem nechá město hloubit nový geotermální vrt. V noci čekáme oblačno, místy přehánky, zejména na horách teploty klesnou i k 7 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něho zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
2: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
0: Zákon se tak teď vrátí do poslanecké sněmovny. Policie na Děčínsku pátrá po 29-letém Jakubu Mudrákovi. Jak ve výzvě policie uvedla před několika minutami, hledaný je podle ní ozbrojený nožem a může být nebezpečný. Naposledy byl spatřený v děčínské části Letná v ulici U Tvrze. Policie žádá veřejnost o pomoc. Lidé by se také podle policie v žádném případě neměli pokoušet muže zadržet sami. Hledaný má na sobě šedé kraťasy, černé triko a černou mikinu. Podle zveřejněné fotografie má tmavé oči a vlasy a vysoké čelo. Lidé mohou policii kontaktovat na lince 158. V Ústí nad Labem odborníci hloubí nový geotermální vrt u městských lázní. Ten stávající už je v havarijním stavu a v hloubce od 15 do 30 metrů z něho uniká více než polovina vody. Městské služby Ústí nad Labem chtějí vybudováním nového vrtu za bezmála 10 milionů korun zaručit bezpečný chod lázní. Hluboký bude přes 400 metrů a hotový by měl být do 3 měsíců, říká to vrtmistr Josef Zeman z firmy Stavební technologie České Budějovice.
3: Nejdřív se musí udělat úvod, musíme projít tady přes složitý štěrky, které jsou do 16 až 17 metrů, potom se vrtá ponorným kladivem cca do 200 metrů a od 200 metrů se bude vrtat valivým dlátem.
0: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách v Bruselu. Míka je jeho dlouholetým nástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty budoucí.
1: Počasí.
0: V noci místy přehánky a teploty, které klesnou i k 7 stupňům. Zítra dopoledne oblačno s přehánkami a na horách s čerstvým větrem, odpoledne bude přeháněk méně, teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ulici Havlíčkova v Roudnici nad Labem policie řeší nehodu osobního auta. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické a problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov. Hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje. Tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
1: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
2: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
3: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
1: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
4: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
5: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
5: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik, a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno, a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků. Jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Luci, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená? Jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem. Osobnosti Česka.
2: Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v Kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatovala budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde na to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Jau.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sexa, prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka zvadlých.
0: Sbírka zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem celá. Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že protože jsem se chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vyduslechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak, střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá takové a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry.
0: Bečváry.
1: A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadej ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli, a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama. Jo,
1: protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší.
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy. Dáte-li vy? Myslím, členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák

0: Singrová z Hradeckého demokratického klubu.
1: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic. Doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
2: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný. Děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčku, budem povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda vofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kamnek toho, co si to dovoluješ. A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekne, půjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazdar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem osratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
5: No, na těch vrchách.
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Vzpomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení.
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znaky jeho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už se ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný. A když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla, tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povijan věšeli a tohle, když jste tu jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo. No.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem je to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej, proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, zase jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuju Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherný, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starého Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal okouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal podstan, ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak plácali dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jinýho?
4: Je, vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký, když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jinýho, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete, i teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malý.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak to jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhému.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní, sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal a já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřík křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijem pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár?
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný. Tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem. Ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládneme spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: No, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snadné. Ježiši, vy jste zlatý. Tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme moc.
5: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu, proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dám.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti. Boty s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, a teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byly jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak kdy budu chtít. Jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila, to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to a neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to. To je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne, no.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak utíral nádobí a já jsem ho plácala taky a říkám, vidíš, Pepi, jak ti to krásně jde. Děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak lévala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zoumil dneska. Takhle jde okolo, tak.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod, tak jsem jí dal 400 a to podám, Maruš. Ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize, ne?
5: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600 a já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme klaby a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mluvíte na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemusel nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože, takhle jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
3: Proč ji milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no. Mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního

0: je Pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030. Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte.
2: Ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano, to
2: ten bude určitě mazaný.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou.
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a
2: račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by Jéňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 250. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Rádio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel. A jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru, a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsme si to...
3: Z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to splet, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po prvním lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně, úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj, takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a... Pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím, prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: nezapomenu,
1: nezapomenu.
0: Až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: za to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce v našem věku, už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o rugbystech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmuří. Přestože kolem padnou

Tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědět. A pozdrav posluchače, když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaše sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly odpradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska je Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě

0: Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
1: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
0: Jedná se o to, že paní, nebudu jí zmiňovat a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
1: Ano.
0: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říká, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
1: Takhle,
0: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
1: Měl jste z toho husinu?
0: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
1: strašit.
0: Bylo to celý opravdu divný.
1: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu mezi nebem a zemí.
0: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
1: Tak hlavně opravdu, není to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
0: Tak
1: moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
0: Tak jo, děkuju, nashledanou.
1: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe. A mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami. Hej!

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše. Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A ty do toho, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a nepřijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvazkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám. Tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a ještě chviličku.
0: Ano, já počkám klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, ale
0: dobrý,
1: už.
0: Dobrý. Nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady Jarda z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo do mě hrůzy.
0: Ale skleněné peklo.
1: Je to v Pařibově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodně jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: Takže to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít, takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tako dům hrůzy to je, ale nestraší to. To je
0: jiný. Chcete říct, že ten, kdo tam maže to o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda ne, je to i válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale to tak jako se povídalo. A někdy tady problém je, to ještě jsme tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, opravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam proprásknul.
1: Ano. A tak já nezvláštní zážitek, že by tady třeba byl velká sousedův pes. Tak mi třeba zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Jo, tak jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře, v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story, děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvě to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo, no, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já mám takový, já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy bych si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
2: a opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu vydatku.
0: Okamžitě to vypni a chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel, ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no ale pán mluví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Víte, chopec nechodí. Situační, pana.

tě bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: 23.36 posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct, zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73-78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten bazén se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je,
2: bydlím na menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takového mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema narvanýma vajíčkama, jak mu vždycky přejeme, je kejs by zakop. A ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takovej milej člověk jste.
2: Ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, na dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bracer tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže musí, tady zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky došlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestípanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: A nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyčí lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechvíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakýho zbytku masa prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespál, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozlišenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácena, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně. Říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
1: Vladimír, má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly zbíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9, od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně,
4: ano.
0: Teď vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. No. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu, on řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
4: Já už málem ne.
0: No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
4: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhle nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
4: ne,
0: že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám.
4: Děkuju.
0: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anaka, večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám, Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví zprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluví.

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divné zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě pane Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvky. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguay. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta. Teda,
0: tak jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela,
0: zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože... Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký, jací v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby... Porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano. U krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začne vám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kaska. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kaska samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, že chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já se

0: přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si to myslel, a co, jak to, že se ta kaška chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošahaná člověk.
1: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
0: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl, a on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
1: Se neuvěřitelné.
0: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
2: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v jeseníkách žijí normální lidé, že?
0: Přesně tak. A ono se stejně jako pravda lidsky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
2: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne? To komunisti. My ne. To
0: někdo mě tam stíhne a už se do se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
2: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
0: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je to aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
2: Chápu, chápu. Je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali, tyhle ty
0: návěsy.
2: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
0: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až dí pomalu
2: třásky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
0: No, ale mají radši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
2: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong, mimochodem, to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano. Jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl, tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: Děkujeme.
3: A mám takové trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička. A to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to vlastně dobrý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi 3 holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec. To je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20. Jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku
0: Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako... Ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo. Tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní. A na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jako by ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka jsou 4 roky, on mě už hrozně svědějí ruce, už se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem zvrátil.
0: Normálně mám husí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali, no představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc, jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice se závidějí. Pardubice, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už by jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydlím v domě, v paneláku pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí.
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, a vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to neříkám.
1: Ve mě toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučného a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc, ano. I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání Noční linky z Prahy, středeční Noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řekl, čofrit, no. Tohleto? Nejen zelená barva, no.
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Rómu, máme tu celkem klid teda. No, teda pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva?
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, haló, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž sklad plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařily. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na Vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho lásku, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
5: Jako mohla.
4: A proč se
5: no.
4: No
5: dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
5: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
5: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
5: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová, Jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
6: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon, anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: přeslit.
1: Z toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macoun se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp

0: O přátelé z LNHC bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
1: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
0: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
1: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
0: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
2: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
1: Je to patrně čestný dar.
2: Ano.
1: Od nemocnice Charing Cross?
2: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
1: Ouha, to je zlé.
2: Proč je to zlé?
1: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
2: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
1: A zřejmě muž přesného myšlení.
2: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
1: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
2: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
1: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
2: Mám v kapse rukopis...
1: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
2: Je to starý rukopis.
1: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
2: Jak to můžete říci, pane?
1: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych jeru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
2: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
1: Vypadá to jako nějaký záznam.
2: Ano, je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
1: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
2: Ano, jde o věc,

0: stejně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
1: Holmes se opřel o lenok své židle, sepěl ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
0: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
2: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
0: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
2: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sira Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
0: No, pane.
2: Na těle sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
0: Ano, ano, tak je to.
2: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
0: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Fašpiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: Fašpiku. Já ho například fašpiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej fašpiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No to bych takový pěkný kousek.
6: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petržel.
7: No. Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, no, to
5: mandle
3: se ví.
5: Pěkně rozkrajené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík a víno do toho. Vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: No to ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát verše. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé, bohatou na dílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasoleny, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam pepře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru, všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního Divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní Opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošavností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když se stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelský zvon.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Vošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek! Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.